0: dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3500 litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
1: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě, to nejsložitější.
0: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
2: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
3: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server Dnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro 4členou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
4: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
2: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první 3 měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je 2x víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále Fall England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
2: Bude vlastně trochu testovací prostředí, třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
1: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
3: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: prázdniny jsou boží.
1: Jo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
2: Už sama ladí to rádio.
3: Impulzovi jsou celý týden na východě.

0: Přimrmana a ty se mě ale neptejte jak.
1: Máme pohodu.
2: Jedu si to do Prahy, ve 3 hodiny jsem najela po Ostravě na dálnici a už se na vás moc těším.
0: A žijeme muziku.
1: Impulzovi s letním kolem hry Halo tady Impulzovi startují v 5. Ladíme Impuls, Impuls. Rádio Impuls je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
4: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server Dnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro 4členou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
5: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
3: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první 3 měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je 2x víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a 5. celkově. Kajakář Josef Dostál dojel 2. na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na 3. zlato z 500 za sebou a 6. celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
1: A nový týden, nový letní týden, s vámi začínají Klárka Šedová
0: a Honza Daněk.
1: Pardubice nebo Hradec, ptáme se dneska. Samozřejmě, že jsme ve východních Čechách a to celý tento týden vysvětlíme v ranní tématu.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Naše prázdninové vysílání dnes vyráží na východ Čech. Reportér Tomáš Zemánek je právě teď na cestě ke Kunětické hoře. Tamní vyhlášený hrad ale obloukem mine. Míří totiž za vyhlášenou zmrzlinou.
2: Pěkný den, vydávám se ochutnat místní vyhlášenou zmrzlinu. Lidé na ní jezdí zdaleka nejen proto, že je dobrá, ale láká i na kuriozní, možná bizarní příchutě. Pan Pavlis, se kterým se na místě potkám, slíbil na dnešek připravit třeba bramborovou. No a kdyby to nedopadlo dobře, na odpoledne mám v záloze ještě klasiku hořické trubičky. Přiblížíme si totiž jeden z rodinných podniků, které tuhle tradiční dobrotu udržují naživu i v regálech obchodů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Dobře, u nás nejlíp.

0: krásné letní ráno, rodino, teď už můžete vysílat s náma, pokud jste za volantem, nebo prostě sedíte jenom v buse na sedadle, možná i ve vlaku, tak stačí napsat jedu na naše radio WhatsApp a my vás vezmeme do vysílání, ale ještě nejdřív vám musíme zavolat zpátky, a protože musíme zavolat zpátky, voláme ze skrytýho čísla, tak se tomu nedivte, prostě to zvedněte, protože na druhém konci jsou Klárka s Honzou.
1: Je to tak, a taky nám napište na náš WhatsApp 605-222-007, jak to u vás vypadá s počasím. Takže ať už chcete být rosničky, anebo jste jezdec, nebo spolujezdec, prostě náš WhatsApp se hodí.
0: Jedu 605-222-007. Krásné ráno.
2: Jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, krásné ráno, přeji Honza. Rovnou začneme na D1, dvě osobní auta se srazila na druhém kilometru na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Doprava zpomaluje. A ještě hlavní město, víc než kilometrová kolona, je ve východní části okruhu před sjezdem na Běchovice ve směru do Štěrbohol. Buďte opatrní, kdybyste měli doplňující informace, rádi je odvysíláme. Ozvěte se třeba přes aplikaci Rádia Impuls nebo univerzální linkou 605 222 007.

0: Klárka z Honzovi vysílají Halo, tady Impulzovi, letní putování po východních Čechách a dneska je s náma teďka Nikča ve vysílání. Dobrý den, Nikolo.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, trošičku si stěžte rádio, prosím.
1: Ano.
0: Super, teď už je to perfektní.
2: Kam jedete?
1: Do Chorvatska.
2: Ne, yeah, dovča, jo.
1: Dovča, ano.
2: A odkud kam a kde právě jste?
1: Tak, teď jsme zrovna projeli kolem Prahy, tam je to teda šílený. A jedeme z Holán až vlastně do Chorvatska.
2: A kam přesně?
1: Vila za plán.
0: Dobře, tak jedete třeba na Istrii nebo až někam dolů, prostě na její Dalmáci. Až
1: dolů.
0: Úplně dolů, to vás čeká hodně dlouhá cesta.
1: Vpravo.
0: Prosím?
1: Ne, ne, to jsem mohla, to byla navigace.
2: Navigace, odbočte vpravo.
0: Jo, mrška, jedna. A jak se těšíte, na jak dlouho jedete?
1: Jedeme na týden, těšíme se strašně moc. Jedeme i s 11letým synem, takže to bude prostě úžasný.
0: No jasně, doufám, že vám vyjde počasí a všechno bude klapat tak, jak má. Máte nějaký vztah k východním Čechám, třeba k Pardubicím nebo k Hradci?
1: Určitě, určitě, my jsme z Pardubic měli kousek chatu.
0: Prosím vás, tak a když byste měla rozhodnout, k kterému týmu se přidáte, Pardubice nebo Hradečáci?
1: Pardubice.
0: A je to...
2: Šťastnou cestu, Nikčo, strašně si to tam užijte. Poslouchejte Impuls i tam, jo, jde to přes apku nebo přes web.
1: Jo.
2: Buďte opatrný, dejte si něco dobrýho a pořádně se vykoupejte.
1: No jasně.
0: Nikčo, ještě otázka, potěší vás Meky Žbírka?
1: Určitě.
0: Tak je jenom pro vás. Šťastnou cestu naslyšenou.
2: Šťastnou cestu naslyšenou.
1: Naschledanou.
3: Písnička na cestu.

0: Příjemné ráno, vám se celá parta Rádia Impuls.
1: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Takové dnes bude počasí. V Milovicích aktuálně 16, píše Vláďa. Z Aše máme hlášení od Karla o 13 stupních a v Mnišku pod Brdy je 16 a napsala to Drahuš. Děkujeme vám za hlášení o počasí, taky děkujeme za vaše zprávy, které se týkají východočeského kraje. Pište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Výběrové řízení. Dobrý den, posaďte se, umíte anglicky? No, já si myslím, že mluvím anglicky. Dobře, tak mi přeložte onion rings. Cibule zvoní? OK, my se vám ozvem.
4: Dvě minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Pohřešovaný 12-letý polský chlapec v Národním parku České Švýcarsko se našel, je v pořádku. Vláda dnes projedná záměr revizové, krizové a obranné legislativy. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti íránským útočným kapacitám. V Praze a Brně dnes začínají filmové ozvěny Karlovarského festivalu Charivari, které nabídnou přehlídku filmu z letošního ročníku. A italský tenista Sinner si poradil se Zverevem a obhájil wimbledonský titul.
5: A české prázdniny na Impulzu pokračují tento týden na východě Čech, a protože na východě existuje jedna přátelská rivalita, ptáme se Pardubice nebo Hradec a proč? Ozvat se můžete do ranního tématu teď hned, třeba přes náš radio WhatsApp.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou vysílají dneska o Hradečácích i Pardubičácích. Ptáme se, jestli jste srdcem Pardubák nebo Hradečák, odpovídá i Bubu.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, já nejraději vystupuji na svatováclavském pohřebařském jarmarku, který je na hranicích obou krajů. Tam mezi tradičními řemesly a královským průvodem rivalita mizí.
1: A kde vystupujete raději, v Pardubickém nebo v Hradeckém kraji?
2: Nemám favorita, ale spoustu vzpomínek. Například v Pardubickém kraji mě oslovila starostka obce s tím, že její tatínek slaví 90 a strašně mě miluje. Jestli bych mu jako překvapení nepřijela popřát osobně, tak jsem jela. Starostka mě přivedla do restaurace, kde všichni, kromě starého pána, věděli, že přijedu, a prohlížela si mě jako historickou památku. Přestoupili jsme před oslavence a starostka povídá: tatínku, podívej se, kdo ti přijel popřát až z Prahy. Ten se na mě podíval a prohlásil: jejda, paní Bohdalová, vy se vůbec neměníte.
1: A příhoda z Hradeckého kraje.
2: V Hradeckém kraji zase na jedné oslavě místního podnikatele v České Skalici na mě lidi křičeli: to není paní Bubilková, to je její revival. Myslela jsem si, že se mi je podařilo přesvědčit, že jsem originál, ale po skončení za mnou přišla paní a povídá: paní Bubilková, přiznejte se, že nejste paní Bubilková. A já jsem si v duchu řekla: a víte, že někdy bych jí ráda nebyla, vaše Zuzana Bubilková.
1: Píše nám David: v Pardubicích jsem založil s bývalou ženou kočičí kavárnu. Už spolu nejsme, ale kavárnu můžu doporučit jako relax. Davide, miluju kočičí kavárny, takže já, až budu v Pardubicích, tak se tam určitě zastavím. Já tam teda nebývám často, i když manžel je z Pardubic, jo, ale my tam jako často nejsme, ale kočičí kavárna bude určitě.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace sledujeme na D1. Nehoda dvou osobních aut stále překáží na druhém kilometru na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Připravte se na zdržení. Profici z Global Assistance hlásí také zdržení v hlavním městě ve východní části okruhu mezi D11 a sjezdem na Pichovice ve směru do Štěrbohol. Přesouváme se na Vysočinu, na trase z Humpolce do Pelhřimova si postojíte v obou směrech před Záhořím. A ještě jich Moravy, ucpávat se začíná příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Kdybyste měli doplňující info, jsem s ním, nahrajte ho přes aplikaci Impuls.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Když vyrazíte do východních Čech, tak určitě narazíte na krásná, skvělá místa spojená s českou kulturou nebo literaturou. No a pan profesor je toho zářným příkladem.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola se na týden přestěhovala do východních Čech a my dnes začneme literaturou. Barunka, sultán a Tyrl, Viktorka i paní kněžna. To všechno patří k slavné babičce Boženy Němcové. A mě dnes zajímá, v jakém místě východních Čech se tahle kniha odehrává. Možná můžete hledat podle zámku, na kterém paní kněžna žila. Tak víte, kde žila ta šťastná žena, tedy Románová babička? Bylo to v Ratibořicích u České Skalice. Tady se můžete projít půvabným babiččiným údolím a stavit se na zámku i starém Bělidle. Tak hezké prázdninové toulání. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Tady jsou letní impulzové nádherné ráno, přejí Honza a Klára.
1: A dneska bude ráno převažovat jasno, během dne polojasno a teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku. Máš to.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: V českém Švýcarsku našli pohřešovaného chlapce. Irán je opět pod americkou palbou. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. Je 6 hodin, při poslechu zpráv vám hezké ráno přeje Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Pátrací akce po chlapci v českém Švýcarsku má šťastný konec. V hledání pomohla hromadná SMS zpráva rozeslaná návštěvníkům Národního parku. Ti 12-letého chlapce objevili a následně předali do rukou policistů. Do akce se zapojili příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči i strážci Národního parku. Policisté nasadili také drony. V poslední době se jedná už o druhou pátrací akci v oblasti Národního parku České Švýcarsko. V druhé polovině června zde probíhalo pátrání po ztraceném německém turistovi, který v parku bloudil 2 dny. Z HIV se dá žít, ale těžko. Lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je však stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
2: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 více než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos se lékaři virus potvrdili u 125 pacientů. Zhruba polovina z nich byli cizinci. Západočeská univerzita v Plzni investuje, rekonstruuje budovy, kupuje byty pro špičkové vědce. Za poslední 4 roky vydala i s dotacemi více než 1 miliardu korun.
3: Téměř 300 milionů korun spolkne rekonstrukce historické budovy fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Dalších 230 milionů šlo do 2 vysokoškolských kolejí na Borech. Tam byly důvodem dotace, kterých už v příštích letech nebude k mání tolik. Aby univerzita přilákala špičkové pracovníky, musí také investovat do bytového fondu. Pro zahraniční vědce kupuje například byty ve věžích Sisters, které vyrůstají u náměstí Českých bratří. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Informovali o tom v noci na dnešek Světové tiskové agentury. Na vojenské cíle útočila americká armáda už včera. Uvedla, že její údery snižují schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě svobodně proplouvající Hormuzským průlivem. Teherán podle agentury AFP prohlásil, že americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců.
0: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a 5. celkově. 2x ovládl Australian Open a 1 US Open. O 5 let starší Zverev naopak nedokázal na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý úspěch z antukového Roland Garros.
4: Dá se říct, že dneska na Impulse vysílá holka z východu, nebo...
5: Je to tak, já jsem holka z východních Čech.
4: Nebo východní princezna.
5: Taky může být, počkej, ale to zvolání trošku něčím jiným.
4: To je divný,
5: víš? To je divný.
4: Dobře, holka z východu.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Pardubák nebo Hradečák? Do jakého týmu se přihlásíte vy, milí posluchači? Vysvětlíme v ranním tématu. Klárka Šedová.
5: A Honza Daněk.
4: Dobré ráno.

Texou 7. To je smůla, drahá, podívej.

0: tento týden v našem letním podování vás čeká východočeská pohoda, protože tohleto je holka z východu. Veškerý prostor dneska ve vysílání patří Klárce Šedový.
1: Z východních Čech. Ono, jak se řekne holka z východu, tak já už tam vidím trošičku etnický původ.
0: Nebudu. Prostě z východu
1: já
0: Čech.
1: Já mám pro vás spoustu typů z těch východních Čech, já to miluju. Takže já pocházím z Trutnova, to víte, to říkám neustále. Kousíček od toho, 20 kilometrů od Trutnova, je Kuks, kde je barokní hospital nádherný. Tam máme chalupu, takže tam taky občas zavítám a ten vám doporučuju, protože tam jsou sochy Matyáše Bernarda Brauna a opravdu ten areál stojí za to. Je to krása. Ale co já mám vlastně asi nejradši, nebo jedna z věcí, která mě vždycky přitáhne, je zoologická zahrada ve Dvoře Králové a tamní safari. Zakladatel byl Josef Wagner, ten je se zoo úzce propojený, to určitě víte, ten byl dlouhou dobu i ředitel. No a safari je prostě jedinečné v České republice. Takže jestli milujete zvířátka, tak se vypravte určitě do zoo ve Dvoře Králové nad Labem, protože tam se budete mít jak čunčátka v žitě. No a co říkáte vy? Takže mám tady zprávu od Dominika, který zrovna ve Dvoře Králové žije a volí si Pardubice, pokud by musel, ale pak ještě dopsal, že Pardubice volí vlastně jenom kvůli hokeji, takže stejně by asi Hradec. No a kdybyste se zeptali mě, jestli Pardubice nebo Hradec, tak samozřejmě, že Hradec. Tak vás třeba vezmu do divadla v příští hodině.
0: Já jsem Pardubičák, jako poleno miluju Pardubice, zbožňuju tam jezdit a líbí se mi strašně, takže já jsem tým Pardubice. Já do toho budu házet vidle. Ozvat se můžete i vy, do kterého týmu se přidáte. A co je podle vás na východě Čech prostě nejlepší? Jaké místo by tam měl každý aspoň jednou navštívit? Jako místní dobrotu ochutnat a na co jste ve svém kraji, ve vaší obci pyšní. Ozvěte se třeba přes aplikaci Rádia Impuls. Okay.

0: Krásné dobré ráno, jsme ve východních Čechách, já jsem tým Pardubice a tak jsem si to tady všechno vypsal včera, říkal jsem si, co je tam asi úplně mega nejvíc, takže začneme sportovníma legendama, velká pardubická hokejový Dynamo nebo Zlatá přilba, legendární motocyklový závod na ploché dráze, architektura a kultura, rozhodně automatický mlýny, zámek Pardubice, zelená brána, Kunětická hora, co se týče gastronomie, pardubický perník, což je fenomén, byl za mého mládí vždycky, takže i do dneška to, myslím, funguje. Takže to byly signifikantní prvky pro tohleto město.
1: Kávoviny ještě tam nemáš.
0: Nemám.
1: No, kávoviny, no. To jsou takový jako... Kávovina provází Pardubice velmi jako často, protože potom to tak jako voní hezky po té kávě a všichni říkají, že ty kávoviny jsou takový jako signifikantní pro ty Pardubice.
0: Dobře, posloucháte Halo tady Impulzovi, co je pro vás ve vašem městě, kraji, obci z východních Čech úplně nejvíc, nám můžete dneska nahrát přes aplikaci Impuls a zapojit se do ranního tématu. A za chvilku přidáme taky dopravní servis, vysílají Klárka s Honzou, přejeme krásné léto do celého Česka.
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Mega rychle, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Krásný den, přeje Honza. Začneme v hlavním městě. Na zdržení se připravte na příjezdech do Kbelské, od Cínovecké i Novopatské. Pomalu to jede ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Víc než kilometrová kolona také na příjezdu do Prahy z Chomutova. Míříme na jižní Moravu, popojíždí se na D1 z Vyškova do Brna a odspávat se začíná příjezd do Brna po bratislavské D2. Vysočina na trase Humpolec-Pelesimov vázne provoz v obou směrech mezi Vystrkovem a Velkým rybníkem. A ještě sever Čech, kvůli zásahu záchranářů je uzavřená 13 u kostela. Na dni jsou mezi Libercem a Novým Borem. Jeďte tam opatrně. Další dopravu můžete nahlásit přes aplikaci Impulzu.
2: A za chvilku už hrdinové všedního dne, protože je pondělí a hrdinové prostě k pondělí patří. Tentokrát zuřivec zamířil do Prachovských skal. Ty ročně navštíví.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Hrdinou všedního dne bude Dominik Feštr, který má na starosti Prachovské skály. Je to ve východních Čechách, je to hrdina všedního dne. Všechno sedí. Aleši, dobré ráno.
2: Ahoj. Za naším dalším hrdinou všedního dne jsem Impulzovi vyrazil na jednu z nejkrásnějších přírodních scenérií u nás. Jsem nedaleko Jičína, ještě blíž ke mně je obec Prachov a podle ní se to tady také jmenuje. Náš dnešní hrdina je Dominik Feštr, je to správce přírodní rezervace Prachovské skály. A proč je hrdinou? No proto, protože tady spravuje celkem 5,5 kilometru turistických tras, což jsou celkem 3 turistické okruhy a ty navštíví během jednoho roku zhruba 150 tisíc různých turistů. A pojďme si říci, každý z těch návštěvníků bere jako samozřejmost, že se může procházet cestičkami mezi skalami, že mu tady nepřekáží v cestě nějaký padlý strom, že mu do obličeje nestřílí nějaká větev a že nahoře na skalní vyhlídce se může s důvěrou opřít o zábradlí a udělat si třeba selfiečko, tak to berou všichni v podstatě dneska jako samozřejmost. Ale samozřejmost to není. Je to právě tím, že tady pracuje náš hrdina všedního dne Dominik Feštr jako správce této rezervace, tedy přírodní rezervace Prachovské skály. Takže za hodinu už s ním Impulzovi naslyšenou. Ahoj!
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: bude převažovat jasno, během dne bude polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni. Tak bude dnes vypadat počasí. Každopádně Brno už teď hlásí 18 stupňů, napsala Marie, a Lázně Bohdaneč 16, modrá obloha, a zdraví nás Radek. Děkujeme za vaše zprávy. Ty další posílejte na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: 3 minuty po půl sedmé posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. 73letá Češka nepřežila pád v Malé Fatře na Slovensku. Hasiči budou ve Zlíně do dnešního dne hlídat doutnající trosky výškové budovy, pak rozhodnou, co dál. Dnes začíná oprava stropu haly pražského hlavního nádraží, do které zatéká. Počet obětí nejtragičtějšího požáru ve Španělsku za poslední 2 desetiletí vzrostl na 13. A kvůli vysokým teplotám ve Francii odstavili 3 reaktory a u 8 snížili výkon.
14: Tvoje nejoblíbenější místo ve východních Čechách.
0: Trutnov.
14: Ok, já se hlásím k Pardubicím a co vy, milí posluchači, ozvat se můžete teď hned do našeho letního ranního tématu. Je pondělí 13. července, zbytek rozeberem za chvilku.
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
14: A číslo pro vaše reakce 605 222 007 náš radiovoca. Pondělí 13. července. Krásné léto do celého Česka.

0: Selhání od Činasky. Perfektní písnička dohrála právě teďka v ranním vysílání na Impulzu, kde se bavíme o východní Čechách, protože tudy jede naše prázdninové putování. Klárka je východočeská holka, říkám to správně? Jo? Můžu říct, východočeská holka už je dobrý, že? Ale no. Princezna z východu,
1: to jsme prostě zamítli. Princezna z východu prostě zavání určitým jako... Jo, to jsme hodně multikulturní.
0: Ale mně se to jako líbí. České prázdniny v rádiu Impuls prostě pokračují. A jak to má posluchačka Svatava? Hradec nebo Pardubice? Ptáme se dnes.
2: Dobré ráno, milí impulzáci. Tak já určitě kopu za tým Pardubice.
0: Já taky.
2: Když je to moje rodné město, ale byla jsem tam jenom 7 dní svého života, protože jsem se mamince narodila 3 dny před státnicema.
0: Paní Svatovo, já normálně jezdím tam vláčkem vždycky, to já miluju, to je hoďka z Prahy, že jo? A vyjdu z nádraží, jdu pěšky tou třídou tam až dozadu prostě k věži a zastavím se tam po bárech, restoškách, zobnu něco, že jo, jsem tam kulturní akce. Na náměstí pak bývají třeba nějaký festiáky, já mám rád takový ty food festivaly, že jo, sejry, dobrý víno a tak dál. Pane bože, takovou atmosféru, co já jsem tam zažil až prožil. Miluju to.
1: My jsme tady rozvinuli s posluchačkou takovou jako diskuzi, protože já jsem říkala, že Pardubice a kávoviny jsou s tím jako spojené a že mě to voní, jo? A ona jako, že jí to smrdí, tak mě by zajímalo, Pardubičáci, jestli vám kávoviny voní anebo smrdí.
0: Oni vyrábí meltu, ne?
1: Protože, jo, protože v Trutnově třeba, tam se zase vaří pivo a já tu vůni, když se vaří pivo, absolutně zbožňuju, ale spoustu lidí právě jako jsou z toho druhýho ranku, jo? Že ty to taky jako nemají rád. Takže voní nebo smrdí? To by mě zajímalo.
0: Dobře, tak abych ti do toho hodil vidle, co třeba vůně benzínu, když tankuješ. Co? Natural, naftička, voní, smrdí?
1: Ale?
0: Hele?
1: Nevím.
0: Jak se nad tím holka zamyslela? To tady máme ale specialitky po ránu, co? Meltu, benzín a co ještě?
1: Pivo!
0: Vaření piva! To snad není možný. Milí posluchači, ozvěte se taky, co máte ve své vsi, kraji, obci, místě, ve východních Čechách. Úplně nejradši a my to rádi odvysíláme. Dejte tip třeba i ostatním, kteří plánují letní dovolené cesty, výlety. Náš radio WhatsApp, kam jdou nahrávat i hlasovky, má číslo 605 222 007. Vaše letní společnici Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.

0: Halo, tady Implzovi, nádherné ráno, krásné ráno vám všem, kteří jste naladili ranní vysílání. A možná jedete na dovolenou jako naše posluchačka, který jsme volali ráno. Ona nám psala na WhatsApp jedu, my jsme ji zavolali zpátky a byla hned ve vysílání. Byla to tuším Nikča, že jo? A
1: Nikča,
0: s celou rodinou jeli do Chorvatska na dovolenou. Takže i teďka můžete napsat na náš radio WhatsApp s číslem
1: 605 222 007. Jedu.
0: My vám zavoláme zpátky, voláme ze skrytého čísla, nelekejte se, vstoupíme spolu do vysílání a pustíme vám písničku na cestu. 605 222 007, stačí napsat.
1: Jedu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásný den, tady je Honza Daněk, zdravím a vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které začínají v severních Čechách. Z důvodu zásahu záchranných složek je uzavřená silnice 13 mezi Libercem a Novým Borem u Bílého kostela nad Nisou. Objízdná trasa vede přes Hrádek a Chotyně. Jedeme do Prahy, profíci z Global Assistance hlásí zdržení na příjezdech do Kbelské, z Novobatské i Cinavecké. Pomalu se jede i ve východní části okruhu mezi D1 za Štěrboholy. Ucpaný je pražský okruh směrem na letiště mezi Zbraslaví a Barandovem a dvoukilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. Ještě zprávy z jižní Moravy, popojíždí se na D1 z Vyškova do Brna mezi 215. a 209. a v obou směrech se stojí přímo v Brně před 196. kilometrem a to v obou směrech. Jeďte opatrně, dávejte na sebe, prosím, pozor.
2: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné. Zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV MyStation.
3: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

0: Mě se normálně rozbili před stupem sluchátka.
1: To kdybyste viděli, tak má sluchátko, z toho mu upadla taková ta ochrana na ucho.
0: Neskutečný. Pojďme do vysílání, právě teďka s námi vstupuje paní Eva. Dobrý den, paní Evo.
2: Dobrý den, dobré ráno.
0: Moc vás zdravíme taky. Tady jsou Impulzovy, odkud kam jedete?
2: Já jsem z Hradce Králové a jedu směr Chotěboř.
0: Ano, takže to je dobře, že jste vlastně z regionu, protože předpokládám, že kopete za Hradec teda, jo?
2: Ano, určitě.
0: Když se řekne Hradec nebo Pardubice, tak je, to je vlastně zbytečná otázka, jsem ani neměl vyslovovat, co? A sakra, no nic, předám vás, Klárce, ona bude mít další.
1: Evičko, tak to jsme stejný tým, já taky kopu za Hradec. No Trutnov je v Královéhradeckém kraji, tak logicky přece jako nebudu kopat za Pardubičáky. No a co se vám na Hradci nejvíc líbí?
2: Tady je plno zeleně, soutok, Labe Orlice, krásný.
1: Hmm. Já myslela, jak jste řekla náměstí. Sou, tak on je tam i soud, jo? Tak já jsem si myslela, že
2: jsi tam soutok.
0: Takže máte k tomu kraji vztah a máte to tam ráda, prostě rozumím. Takže jdete do práce, pochopili jsme to správně.
2: Jo, dělám obchodní zástupkyni, takže jezdím a po kraji.
0: S čím takhle jako obchodujete, jestli můžeme znát, nejmenujte firmu, prosím.
2: Tyčinky, víno, křupky.
0: Takže lahůdky a vínko, jo?
2: Ano, přesně tak.
0: Skutečný. A jsou to nějaké věci z Itálie, nebo je to domácí výroba?
2: Domácí spíš.
0: Domácí výroba, rozumím tomu. Máte ráda vínko, nebo jste spíš...
2: Jo, mám ráda vínko.
0: Suchý, červený, sladší.
2: Suchý, bílý.
0: Přesně, to je nejlepší. A v létě, jako když člověk najde.
2: Ano.
0: Co vám pustím za písničku? Tady Alphaville, skupinu Pretenders, nebo vás napadá něco teďka po ránu?
2: Jestli můžu něco českýho, třeba od Michala Davida.
0: Michal David?
2: Pár přátel, nebo tak něco.
0: Michal David, dobře, tak já už jsem si to naťukal, tady mám tady, poslouchejte, Kolu, Decibely lásky, Děti ráje, ty jsem dlouho neslyšel, to mám rád docela.
2: Jo, dáme děti,
0: dáme děti ráje.
2: Co?
0: A je to. Tak si to parádně užijte. Díky za poslech Impulzu.
1: Mějte a šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Hezký den, děkuju, naschledanou.
0: Ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: Pro paní Evu, od které možná budete popíjet dneska suché a dobré vínko, pouštíme Děti ráje od Michala Davida. 7:07, letní Impulzovy za mikrofonem. Klára Východní Šedová.
1: Severovýchodní.
0: Severovýchodní a Honza Daněk.

0: Honzovi. Nádherné ráno vám přejeme do celého Česka. Počasí hlásí Klárka.
1: A že nádherné bude ráno, bude převážně jasno, během dne polojasno a teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
4: Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Hasiče u výškové budovy ve Zlíně hlídají doutnající trosky. V Čelákovicích hoří hala. Šafářová má na Wimbledonu titul deblu legend. K poslechu zpráv 7 vás zve Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Hasiči pokračují v zásahu u požáru výškové budovy ve Zlíně. V někdejším baťovském továrním areálu hlídají doutnající trosky. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno. V noci hlídalo požářiště ve Zlíně 6 jednotek. Právě teď se mají střídat. Ještě během rána nebo dopoledne je v plánu koordinační schůzka k dalšímu postupu. Hasiče limituje ochranná zóna, kterou vytyčil statik, ta je 70 metrů. Blíž se hasiči k doutnajícím troskám částečně sesunuté výškové budovy dostat nemůžou. Dnes se také rozhodne o uvolnění ulic, které jsou zatím kvůli bezpečnosti zavřené. Zlínský hejtman Radim Holiš už potvrdil, že opatření skončilo v Baťově mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad. Otevřen už je také Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna. Rozsáhlý požár výškové budovy vypukl ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se budova postupně zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: V současnosti hasiči zasahují u požáru haly v Čelákovicích. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Objekt se zbortil, proto krotí plameny předně z výškové techniky. Starosta Pátek doporučuje lidem z okolí nevětrat. Další podrobnosti pro vás zjišťujeme. 73-letá česká turistka nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Tarchová nedaleko Žiliny. Z informací záchranné služby vyplývá, že turistka byla součástí skupiny, která postupovala po značené stezce vedoucí k jedné z chat. Tarchová a její okolí patří k vyhledávaným cílům turistů. Láká je soustava kaňonů a soutěsek s vodopády. V zimě zase návštěvníci využívají místní lyžařské středisko. Kyberpodvodníci si smlsli na další oběti. 64-letý muž z Břeclavska přišel kvůli takzvaným šmejdům o 230 tisíc korun. Podvodníci ho zlákali na falešné investice. Na úvod jim poslal 2000. Mluvčí jeho moravských policistů David Chaloupka dodal, že hlavní podvod přišel až po 3 týdnech.
8: Pracovnice společnosti tvrdila, že jeho investice vzrostla až na 1,9 milionu korun. Za chvíli však volala znovu, že udělala chybu a zhodnocená část činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a žádala jej o vrácení přeplatku.
6: Muž pak začal podvodníkům posílat peníze, ale bohužel z vlastního. Takovým způsobem poslal šmejdům 230 tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která svého klienta upozornila, že se stal obětí podvodu. Vysoké teploty mají ve Francii dopad na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF oznámila, že nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak snížila výkon. Francie nyní čelí 3. vlně veder od začátku roku. Bojuje i se silnými lesními požáry. Úřady odhadují, že zničili celkem na 25 000 hektarů území, což je 2x větší plocha než rozloha Paříže.
4: Sport.
6: Parádní české představení na Wimbledonu přineslo další triumf. Lucie Šafářová se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v deblu legend. Přehráli Barboru Strýcovou s Dominikou Cibulkovou. 39-letá Šafářová si turnaje legend zahrála v jihozápadním Londýně poprvé.
0: Vašimi radními společníky jsou dneska, protože putujeme po východních Čechách, Klára Hradecká a Jan Pardubický. A vy ostatní můžete z těchto krásných míst hlásit to, kam chodíte nejradši.
1: To zní, jako kdybych byl král.
4: Jsme vaše rádiová rodina.
1: Jan z Pardubic.
0: Jan Pardubický,
1: no,
0: a Klára Hradecká.
1: Jan Roháč z Dubé, tak ty jsi Jan Daněk z Pardubic.
0: Jan Pardubický.
1: Jan Pardubický.
0: Klára Hradecká. Parádní, ne?
1: Jo, jde to.
0: Za který tým kopete vy? Ozvěte se nám do ranního tématu.
5: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Hruza s náma v pátek snídal a hrál nám. Mrkněte se na YouTube.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Jo, jo, ve východních Čechách jsme celý týden s Klárkou a tak jsme si dali speciální jména na dnešek. Jan Pardubický a Klára Hradecká. A my se vás ptáme, jste srdcem Pardubák nebo Hradečák? Co je podle vás na východě Čech to nejkrásnější?
2: Olča píše, že hlasuje pro Pardubice a připomíná Pernštínské náměstí, Paramo, Semtín a východočeské divadlo a že je toho mnoho.
3: Souhlas.
2: Aby jsme to vyvážili, Ivana píše, že bydlí v Hradci Králové a miluje městské lesy, protože je v nich pozitivní energie.
0: A jak to má posluchač Michal, který nám volá?
4: Tak samozřejmě Pardubice. Jináč nejhezčí místo Letohrad, moje rodné město. Tak se mějte.
0: Vy se mějte taky. No a co vy ostatní z východu? Ozvěte se nám.
1: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu Impuls.

0: Hello, tady Implozovi. Krásný den, životy krásný, zaspívá skupina Kryštof už za malou chvilku.
1: No, a taky se za malou chvilku vypravíme do Prachovských skal, že jo?
0: Prachovské skály, proč bychom se
1: jo,
0: báli?
1: Jo, já jsem na to myslela, A víte, proč se to jmenuje Prachovské skály? Protože tam je vesnička Prachov, kousek od toho, a od toho vznikly Prachovské skály a máme tam hrdinu všedního dne, který se o ten areál stará, je to boží.
0: Aleš se nám za chvilku přihlásí do vysílání a vy zatím můžete klidně komentovat, co se vám moc líbí ve východních Čechách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ano, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka je o prázdninách. Začneme na jihu Moravy, pomalu to jede na D1 od Vyškova do Brna a přímo v Brně se stojí v obou směrech před 196. kilometrem. Přesouváme se na Vysočinu, dlouhé kolony jsou na trase Humpolec-Pelhřimov. Pomalu se blížíme směrem do hlavního města, na D1 na 25. kilometru překáží nehoda, kolona má přes kilometr. Na trase z Benešova do Prahy je 2-kilometrová kolona před Cenohraby. Víc než 3-kilometrová je pak na příjezdu do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. A na severu Čech máme stále uzavřenou 13. Bílého kostela, a to mezi Libercem a Novým Borem. Jezdí se objížďkou přes Chotyně. Dobře dojeďte a dávejte na sebe pozor.

0: hodinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Já už vím, jak to je v té písničce. Co bychom se báli na prachovské skály.
2: Dudlaj, dudlaj, da.
1: No, tak nějak, no. A samozřejmě Zuřivec se toho nebojí a našel tam tentokrát i hrdinu všedního dne a za ním právě vyrazil. Pánové, krásné ráno.
3: Dobré ráno. Impulzovi, krásné dobré ráno, zdravím vás z východních Čech, konkrétně vlastně jsem tady nedaleko Jičína, jsem v přírodní rezervaci Prachovské skály, kam přijde teda ročně zhruba těch 150 tisíc lidí a o to, aby měli kde chodit a měli se kde kochat tou nádhernou přírodou, je potřeba se postarat a to tady má na starosti správce této rezervace Prachovské skály Dominik Fešter. Dominiku, krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Kdybychom chtěli popsat vaší práci, tak jak to vlastně začíná, jak to končí třeba během toho dne a konkrétně teďka o té sezóně?
4: Řeknu, že to je takový, řeknu, zásobováč, opravář a takový, jako co je prostě potřeba. Jo?
3: Dobře, když tady... opravář, co to znamená? Buďme konkrétní. Když opravář na Prachovských skalách.
4: No, tak jako opravář, jako člověk to musí občas projít, podívat se, jestli někde není něco rozbitýho.
3: Co by mohlo být? To zabradlí třeba, jak se o tom bavili?
4: Zabradlí může být, jo, může být někde vyvalený kámen na schodech. Často chodím, že si vemu nůžky a vlastně stříhám větve nebo nějaký roští, který zase.
3: Aby to nějaké turistu nešvihlo do obliče.
4: No, takže takový, jako, jsou to takové věci jako jednoduché, ale je prostě potřeba, aby to tady nějak vypadalo, aby to mělo nějakou tvář, tak jako se o to postarat.
3: Možná byste mohli poslat i nějaký jako vzkaz, jo, těm, co sem chystají. Těch lidí sem chodí každoročně a to je opravdu jako, to je fenomén, že Prachovské skály jsou fenomén ve všech skalách, které v České republice máme. I na základě nějakého příběhu třeba, co se vám tady občas přihodí?
4: Nevyhazovat nikde odpadky, když je tady zakázáno kouřit, tak nekouřit.
3: A vyhazujou odpadky?
4: No, jako řekl bych, že se to zlepšilo, ale prostě
3: ještě jsou dobře,
4: tady to je, jo.
3: Kouřej.
4: Pak bych jako řekl jako velký důraz na to prostě nekouřit, hlavně teď v létě, když je teplo, tak aby někde nevznikl nějaký požár.
3: Máme asi zkušenosti z Českého Švýcarska.
4: To je taková věc, jako, ze který bych já řekl, že mám jako největší starost.
3: Prostě držte se místa tam, kde máte chodit jako lidi. A aby tady Dominik nenacházel nedopalky někde nějaký. Nacházíte je občas?
4: No ne, tak to jsou takový příhody, jakože prostě jdete kolem turisty, který stojí u cedule zákaz kouření a prostě vesele si vypaluje.
3: To je neuvěřitelný.
4: Takže jako... To jsou takové věci, jo.
3: Impulzově zatím hrdina všedního dne pro nás dneska Dominik Fešter, správce přírodní rezervace Prachovské skály.

0: Jsme ve východních Čechách, Klára Hradecká a Jan Pardubický. Jak to s tebou vypadá dneska?
1: No, ale já vás vezmu do Prahy, protože já jsem byla v pátek na úžasném divadelním představení v muzeu Kampa, kde je letní scéna a hrají tam muzikál, který se jmenuje Klan Baťa. Ježiš, to je něco tak hezkého. Jestli budete mít příležitost a přemýšlíte o nějakém letním divadle, běžte určitě sem, protože je to neuvěřitelná nádhera. Herecké výkony jsou skvělé, hudba úžasná, nádherná scéna, skvělé kulisy, všechno neuvěřitelně vymyšlené, propracované vlastně na prázdné scéně. Uvidíte, co se dá všechno udělat a to nadšení, se kterým všichni vystupující prostě jako jdou na to jeviště, je neuvěřitelné. A hlavně díky tomu klanu Baťa, vy si projdete a zopakujete historii 20. století. No my jsme byli úplně paf a prostě doporučuju. Nebuď včerejší,
0: no tak Kláro. Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno a přes den má být 27 až 31 stupňů Celsia, hlásí na dnešek meteorologové.
1: Aktuálně ve Slaném 18,5 stupně, píše Milan. Roman hlásí z Čáslavy taky 18 a jasnou oblohu. A v Pardubickém kraji, konkrétně Řečany nad Labem, mají 18 stupňů, víme od Milana.
0: Posluchači nám píšou na radio WhatsApp 605 222 007, kam můžete napsat i zprávu, co máte ve východních Čechách nejradši.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Výběrové řízení. Dobrý den, posaďte se, umíte anglicky? No, já si myslím, že mluvím anglicky. Dobře, tak mi přeložte onion rings. Cibule zvoní? OK, my se vám ozvem.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: 3 minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. V Čelákovicích se kvůli požáru skladu elektrokoloběžek zbortila hala, lidé v okolí nemají větrat. Odvolací soud projedná podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Od dnešního dne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Šéf OSN vyzval Spojené státy americké a Irán, aby zastavili boje a pokračovali v mírových jednáních. A italský tenista Sinner si poradil se Zverevem a obhájil Wimbledon titul. Halo, tady Impulzový
0: Máte rádi východ Čech, které místo je tam nejkrásnější, nebo co vás napadne, když se řekne Hradec, nebo jinak, co vás napadne, když se řeknou Pardubice? Ozvat se můžete do dnešního ranního tématu přes Radio WhatsApp 605 222 007.
13: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Vánočské prázdniny na Impulzu pokračují. Tento týden objevujeme východ Čech s srdcem Pardubák nebo Hradečák.
1: Dobrý den, já nejraději jezdím v Třince do mé krásné rodné vesničky Slemeno v okrese Trutnov. Tam je nádherný.
2: No a máme tady zprávu od Miloše a ten píše, že je původně z Chvojence, z Pardubického kraje a máš mi vysvětlit, že se neříká Pardubičáci, ale Pardubáci, tak mi to prosím tě Honzi vysvětli.
0: Já nevím, nemám co vysvětlit, protože já nejsem z toho kraje, já nevím, proč to tak nemám, nebo mám takhle říkat, nebo ty, nebo kdy jsme to řekli, nebo nerozumím vůbec.
2: No. Prý se neříká Pardubičáci, ale Pardubáci. Takže se všem Pardubičákům omlouvám.
0: Já říkám od rána Pardubák nebo Hradečák. Takže
2: no a já říkám Pardubičák a proto mi to máš vysvětlit, rozumíš?
0: Aha.
2: No, jo. Tak my to nevíme, my o tam teď nejsme.
0: To a B, tak já to vím, jak to mám jako pod kůží, že to tak s těma Pardubákama je, ale tvůj manžel je Pardubák, tak jsem myslel, že to máš jako pod kůží.
2: Pardubičák, no.
0: Jejte, holka se nám rozhodla to tady rozhodit celý, jo? Takže taky vás to tahla za uši nebo tak něco, prostě se můžete klidně ozvat přes náš radiovolce, můžete tam nahrát i hlasovku na číslo 605 222 0.

0: Hradce, paní Hradecká. Nějaký novinky z WhatsAppu?
1: No, máme tady, že Pardubákům nemusíme vůbec jako říkat Pardubáci nebo Pardubičáci, že stačí říkat Perníkáři a všichni budou vědět.
0: A co Hradečáci, jak se jim říká?
1: No, Hradečákům se prý říká Mechováci nebo tak nějak.
0: A proč?
1: Já to zatím jako zjišťuju.
0: Ani tvůj pomocník uměla inteligence ti neodpověděla.
1: Že je to prý kvůli mechu na střechách, anebo že tam může být nějaká souvislost s nedostatkem toaletního papíru. Takhle mi to vysvětluje posluchačka, jo, ale já ještě vlastně jako ne, sama nevím, tak to nechci šířit.
0: Proč se Hradečákům říká Mechováci?
1: No tak to jsem zvědavá, co nám řekne.
0: Počkej, ono to totiž nebere teďka, jak mám vyjetej ten mikrofon, proč se Hradečákům...
1: A nebo prej, protože si Perníkáři nedokázali nic lepšího vymyslet.
0: Jo, počkej, proč se Hradečákům říká Mechováci? Ahoj Honzo, označení Mechováci pro obyvatele Hradce Králové má kořeny v historické rivalitě se sousedními Pardubicemi. Pro vznik této přezdívky existují dvě nejznámější verze, přičemž ta první fotbalové je v lidové slovenskosti nejrozšířenější. Fotbalová rivalita, vysypaný mech na hřišti. Tato verze odkazuje na slavné derby mezi Hradcem a Pardubicemi z první poloviny 20. století. Traduje se, že pardubičtí fanoušci chtěli hradecké fotbalisty a jejich příznivce popíchnout a urazit. Před zápasem proto na hrací plochu nebo na tribuny nasypali mech, aby tím dali najevo, že Hradec Králové je zapomenutá díra, kde lišky dávají dobrou noc a všechno tam zarůstá mechem.
1: Vidíš, no.
0: Já si platím vyspělý model, takže nelže, nevymýšlí a umí zdrojovat, víš? Tak jo, halo, tady Impulzovi, máme vás rádi v Hradci i v Pardubicích.
2: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy, to je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Já trošku podráždil a odvysílal dolevo 008. Ne, dělám legraci. Posloucháte dopravu 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které začínám dobrou zprávou ze severu Čech. 13 u kostela, a to mezi Libercem a Borem, už je plně průjezdná. Ovšem na trase z Liberce do Turnova je víc než 2-kilometrová řada před Hodkovicema. Jedeme na pražský okruh, který popojíždí mezi Zbraslaví a Ořechem, a v protisměru kolona mezi Zličínem a Jinočany. Profici z Global Assistance hlásí zdržení taky na příjezdech do Kbelské, Znovopatské, Cínovecké, ve východní části okruhu a hodně plná jižní spojka mezi Krčí a Barandňákem ve směru na Smíchov. Přesouvám se na jih Moravy, postojíte si na D1 na příjezdech do Brna před 196. kilometrem v obou směrech. A ještě Moravskoslezský kraj, nehoda osobního vozu s motorkou překáží na trase z Opavy do Nového Jičína na příjezdu do vrchu. Z dopravy je to všechno, však ten zbytek můžete nahlásit i vy.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme, a to bez limitu.
3: Východní Čechy jsou líhní umění a ví to moc dobře i pan profesor, který nám za chvilku dá takovou malou lekci.
1: Jeho prázdninová škola se ozve hned, jak dospívají No Name. 3 minuty po 3:15 letní impulzovi.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola se na týden přestěhovala do východních Čech a my dnes začneme literaturou. Barunka, sultán a Tyrl, Viktorka i paní kněžna. To všechno patří k slavné babičce Boženy Němcové. A mě dnes zajímá, v jakém místě východních Čech se tahle kniha odehrává. Možná můžete hledat podle zámku, na kterém paní kněžna žila. Tak víte, kde žila ta šťastná žena, tedy románová babička? Bylo to v Ratibořicích u České Skalice. Tady se můžete projít půvabným babiččiným údolím a stavit se na zámku i starém Bělidle. Tak hezké prázdninové toulání. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzory.
2: Se hradečákům říkáme chováci, teď jsme rozjeli s Klárkou opravdu velmi silné osobní téma, se kterým jdeme i ven do éteru, protože hradečákům říkáme chováci, pardubičákům perníkáři. A ta historka o mechu, jedna je historická, jedna je nějak jako botanická a tak dál. A já se ptám, a co historka o toaleťáku? Ta je vůbec ze všech nejvtipnější a vrací je berou s velkým nadhledem. Tato verze říká, že hradečáci v dávných dobách nepoužívali na záchodě nic jiného než právě mech. Podle této lidové potěuchlosti prý v Hradci Králové kdysi dokonce fungoval vyhlášený obchodník s mechem. Ten měl mít v nabídce různé druhy od jemňonkých pochánků pro místní smetánku a dámy až po drsnější hrubší mech pro obyčejné dělníky. Když pak lidem z okolí, především z Pardubic, došel klasický toaletní papír, rádi si rýpli, že hradečáci mají v tomto směru obrovskou výhodu, protože jim stačí skočit do lesa.
3: No, tak měli prdelku jako z mechu a kapradí, co děláš, to je dobrý.
2: Tvoji předci si teda jako vytírali mechem, jo?
3: No, evidentně ano.
2: To jsi princesna.

0: Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dnes bude převažovat jasno, během dne polojasno a teploty mezi 27 až 31 stupni.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Falešné weby lákají na koupy dálničních známek. Soud projedná kauzu s podvodnými řidičáky. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiči bojují s rozsáhlým požárem haly ve středočeských Čelákovicích. Hoří tam objekt o půdorysu 100x50 metrů. Vyhlášený je třetí stupeň poplachu. Detaily zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
6: Dobré ráno. Hasiči o požáru informují na síti X. Podle nich v Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Vlivem požáru došlo ke zborcení haly. Celý zásah tak probíhá pouze zvenčí, a to i za pomoci výškové techniky. Hasiči nasadili několik vodních proudů k ochraně okolí. Lidem doporučují nevětrat a pokud nemusí, tak ani nevycházet ven. Stejně na obyvatele apeluje i starosta Čelákovic Josef Pátek. Podle fotek na sociálních sítích se z hořící haly line hustý černý dým. Na místě je 21 jednotek požární ochrany a přes 40 kusů techniky. Zásah je rozdělený na úseky, aby bylo hašení efektivnější. Zpravodajskému webu iDnes.cz to řekla mluvčí středočeských hasičů. Do Čelákovic pravděpodobně povolají těžkou techniku a speciální řezací zařízení Kobra. Výše škody zatím není známá, stejně tak příčina požáru. Událost ve vysílání dál sledujeme. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Šmejdi lákají na falešné weby s dálničními známkami. Postup při jejich koupi přitom vypadá podobně jako na oficiálních stránkách. Zákazník tedy vyplní údaje o svém vozidle a e-mailovou adresu. Po výzvě k zaplacení dochází k výpadku stránky. Dálniční známka do e-mailu nedorazí a dotyčný přijde o peníze z účtu. Naposledy ženě z Jihočech podvodníci způsobili škodu přibližně 38 tisíc korun. Policisté nyní případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Od 24. června běží oficiální e-shop s českými elektronickými dálničními známkami na adrese e-dálnice.gov.cz. Ministerstvo dopravy průběžně upozorňuje na podvodné nebo neoficiální e-shopy, které známky nabízejí dráž. Na varovném seznamu je bezmála 80 webů. Odvolací soud projedná podvody s řidičskými průkazy na Děčínsku. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo ve Varnsdorfu podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Předávání úplatků, napovídání při zkouškách, psaní testu za uchazeče a další podvodné jednání zachytily kamery ve zkušební místnosti, které dění sledovaly 7 měsíců. Prvoinstanční soud v Děčíně za ně vyměřil zkušebnímu komisaři 7 let a tlumočník 4 roky vězení. Další obžalované už soud potrestal dřív. Třešňová sezóna se chýlí ke konci. V nížinách se o úrodu vedle lidí postarali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách.
7: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
8: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam doplníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
7: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselější višně dát do buchet. A nejen to.
9: Višně jsou kyselkavější. Lidé je víc využívají na zpracování. Likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
7: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žluta. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
10: A já bych normálně zavolal v letním kole hry Halo, tady Impulzovi Kláry. Jo, tak jo. Já jsem pro.
11: Jo. Mm. 10 000 plus vědomostní otázka rovná se 20 000. Jste připraveni? Výherní heslo.
10: Halo, tady Impulzovi.
11: Tak ho procvičujte.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: co?
1: Něco, jo.
0: Klepeš?
1: Já klepu to tam, samozřejmě.
0: Tam klepe?
1: My jsme to s Klárkou naznačili, jo, před vstupem, že budeme volat v letním kole hry Halo, tady Imbluzavy. Ano, i na léto jsme pro vás zavedli voláníčko, jde až o 20 000 korun, desítka je jistá, více méně, plus minus autobus, takže není to špatný.
0: No to první zazvonění. No, to byla rychlovka.
1: Bylo to rychlý, no.
0: Druhé. Třetí.
1: Čtyři. No ale jsou krásně léto, že jo. Pátý. Ještě jedno. Lidi mají úplně jiný starosti, holka. Myslím si, že v tom 6 zazvoní, dá on to pryč. V tomhle kole hodně výrazně ušetříme. Posloucháte Halo, tady Imbluzavy. Dneska jsme volali Radka Snítila, Radek Spinka, takže nedá se nic dělat. Třeba to vyjde v příštím kole. Každopádně vy ostatní se těšte zase zítra, protože klidně, ale úplně mega klidně můžete vyhrát krásných až 20 000 korun. Přihlášení do hry zdarma přes impuls.cz.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi. Hezké ráno vám přejeme, 2 minutky před 8:45. Za malou chvíli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Volání ve hře Halo tady Impulzovi už máme za sebou. A paní Šedová?
1: No já jsem furt zaseklá na těch mechovácích a perníkářích, jo. Tady jako ještě nám napsala Barbora, abyste věděli, o co jde, tak mechováci, to jsou hradečáci a říká se jim tak proto, protože prý mech používali místo toaletního papíru, jako aby se měli hezky, jo. No a perníkáři, čáci víme, že jo, co to je. No a teďka Barborka napsala, že a teď máme mechové obrazy, ironie, že?
0: Já ho mám koupelně. A to jsem pardubák.
1: No a já jsem princezna z mechu a kapradí.
0: Tak co máte ve východních Čechách úplně nejradši, milí posluchači? Napadá vás teďka nějaký místo, který byste doporučili třeba na výlet? Budeme rádi, když rodině přispějete svým tipem.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už jsem u vás, tady je Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na jihu Moravy. Přes 4 kilometry mají kolony na D1 u Brna. Hodně plná je i bratislavská D2 na příjezdu. Práce silničářů komplikují provoz na Vysočině na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Rybníkem. Jedeme na Pražský okruh, popoždí se cestou z letiště do Modletic a v protisměru je přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v Praze už jsou hodně ucpané příjezdy do Kbelské, od Novopatské a Cínovecké. Přesouvám se na jih Čech, dvě osobní auta se srazila na příjezdu do Českých Budějovic ze Strakonic, křižovatky se Strakonickou. Připravte se tam na další zdržení. A co dál na Impulzu?
2: Za chvilinku se vypravíme za dalším hrdinou všedních dnů a tím je správce prachovských skal. Počkejte si na to.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Dnes zamíříme do Prachovských skal. Tam totiž přijde ročně až 150 tisíc návštěvníků. A starat se o takový provoz není vůbec jednoduché. Hrdinou všedního dne je tak správce Prachovských skal Dominik Fešter. A je tam i Aleš. Dobré ráno,
2: Dobré ráno, pánové. Tak všichni, kdo nás posloucháte na Impulzu, ať jste teda ve studiu Impulzovi, anebo vy, co jste teďka někde u radiopřijímače, tak já vám teď právě mám tu čest představit Dominika Feštra, správce přírodní rezervace Prachovské skály. Dobré ráno, Dominiku.
3: Dobré ráno.
2: Jenom nám řekněte, jako teda vy jste náš hrdina všedního dne dnes, takže děkujeme za vaši práci a jenom nám řekněte, jak jste se k tomu dostal, abyste se tady vlastně v tomto nádherném prostředí mohl pohybovat a mít to jako práci. To je docela i za odměnu možná trošku, ne?
3: No to.
2: Jak se to vezme?
3: Jak se to vezme. Někdy jo, někdy ne. No dostal jsem se k tomu jednoduše. Vlastně naše rodina to zdědila v restituci a vlastně po nějaký době já jsem teda původně úplně dělal něco jiného. Já jsem byl profesionální sportovec do nějakých 35, 36.
2: Jaký sport?
3: Hrál jsem basketbal.
2: Aha.
3: A vlastně potom jsem nějak řešil, co bude dál a dostal jsem nabídku, jestli bych teda nechtěl se tady o to začít starat. No, tak. Jsem tady asi 17 let.
2: Abych to jenom pochopil, tak opravdu jako Prachovské skály, jako ten skalní útvar nebo ten masiv tady, to se dá zjedit v restituci, jo? To je jako vtipný.
3: Je to vtipný, ale je
2: to... Čička, barák, je to dům, je to součást, něco, ale že je to součást pozemku. Tak, lesa, ano, ano. Tak to je zajímavý. No vidíte to, takže to je, vlastně, to je soukromý majetek, který ale asi ještě nad ním je tím, že to je přírodní rezervace, tak jsou na tím nějaká pravidla.
3: Koordinaci schráněnou, no, krajinou vlastně Český ráj nebo správu. Takže jako zase to není tak, že si tady můžeme dělat, co chceme.
2: Ano, ano. Impulzovi, to je náš hrdina všedního dne pro dnešek tady z východních Čech, Prachovské skály. Jsme říkali, Dominiku, tady máte nějaký malý dárek od nás za to, že si, my si vážíme vaší práce. Děkujeme, no, že se můžeme chodit, protože my mluvíme za těch každý rok 150 tisíc turistů zhruba, kteří sem přijdou a chtějí tady mít průchozí ty cestičky, chtějí tady mít ty chodníčky, chtějí mít to zábradlí, o které se můžou opřít, nebo s tím vlastně, oni ne, že by to chtěli, oni s tím počítají, že to tak bude a ono to není samozřejmost, takže za to vám děkujeme ještě jednou, že vás máme, ať vám to jde dál, ta práce od ruky, ať se vám daří a my jsme zveme všechny návštěvníky, aby se sem přijeli podívat, že tady Prachovské skály jsou opravdu nádherné.
3: To.
2: Ještě jednou Impulzovi, náš hrdina všedního dne Dominik Fešter, správce přírodní rezervace Prachovské skály.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.

0: Beatlesovi Taylor Swift dohrála krátce před 8:30.
1: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Telči aktuálně 15, zdraví nás Zdeňka, my Zdeníčko zdravíme vás. A Kačka nám píše, že je na cestě z Hradce do Pardubic. To je přesně naše dnešní téma.
2: Trasa.
1: A naměřila 20 stupňů. Díky, Kačko, i vám šťastnou cestu a vy ostatní nám pište dál, jestli jste pro Hradec nebo pro Pardubice, anebo jaké je u vás počasí. WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: To byla paní Klára Mechová Hradecká a Jan Perník Pardubický.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Minutu po 8:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči v noci pokračovali v prolévání sutin hořící budovy ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Policie vrátí šéfovi České unie sportu Janstovi 400 tisíc korun zajištěné v kauze Motol, protože neprokázali jejich původ z trestné činnosti. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Ceny ropy se po eskalaci bojů mezi Spojenými státy a Íránem o kontrolu nad Hormuzským průlivem prudce zvyšují. A tenistka Linda Nosková je po vítězství ve Wimbledonu nově sedmá na světě, poražena Karolína Muchová šestá.
0: Perníkovi Jan nebo Mechová Klára, k čemu se přidáte vy v našem letním putování, vysvětlíme v ranním tématu Pardubice nebo Hradec. Krásné ráno vám přejí Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
12: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: na Rádiu Impuls pokračují. Tento týden objevujeme východ Čech a právě tam se vydáváme za naší rádiovou rodinou. A to i dnes ráno. A protože na východě Čech existuje jedna přátelská rivalita, ptáme se Pardubice nebo Hradec. A proč?
1: Posluchačka Hanka.
2: Ahoj Impulzáci, ke mně chodil do ordinace pacient, který pocházel z Hradce Králové. Ten říkal, že se jim hradečákům říkalo hradeční otroci. Netuším proč, jestli to mělo něco společného s hokejem, tak pokud vy budete vědět, ráda tu informaci dostanu taky.
0: To bude hokej.
1: To je jednoznačně hokej.
0: To je jasný, to je jasný. Každopádně, Pardubicím se prý taky ještě říká koně půlky a za to taky můžou hradečáci. To mi teďka napsala Šárka. Šáry, děkuji, ano, přidala jsem to tady do kyblíčku. No nic, Pardubice máme rádi.
1: Rozhodně a Hradec

0: Za okamžik nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, v Blasty Korce a paní Šedová chce ještě něco říct?
1: No, já chci říct, otroci, že otroci, no, otroci, protože fotbal, ne hokej, jasný, víme, otroci,
0: radičáci. A taky pivo tam lidi zmiňují, no, jo, takže musíme to ujistit, abyste věděli. No, proto. Takže až pojedete z Ostravy třeba do Hradce nebo do Pardubic, tak jsme vás dneska poměrně hodně edukovali a vlastně i sami sebe. Posloucháte Halo, tady Impulzavy, celý tento týden jsme na východě Čech.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno na silnice, začínáme v jižních Čechách. Nehoda dvou osobních aut překáží na příjezdu do Budějic směrem od Strakonic. Kolona má přes kilometr. Hlavní město, dlouhé zdržení naberete na příjezdech do Kbelské od Novopatské a Cínovecké. Profici z Global Assistance hlásí uspané příjezdy k Barandňáku. Na pražském okruhu směrem do Modletic vázne provoz mezi Zličínem a Jinočany. Pomalu to jede i na plzeňské D5 před Prahou. Více než kilometrová kolona je také na příjezdu do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. Jižní Morava popojíždí se na D1 u Brna. A ještě sever, zdržíte se na příjezdech do Liberce směrem od Turnova a cestou z Liberce do Turnova je téměř dvoukilometrová kolona před Hodkovicemi. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli jakýkoliv doplňující informace, tak se neváhejte ozvat Vlastíku Korcovi na 605-222-007.
2: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
3: Vlastík, Vlastíku, ahoj.
4: Ahoj, dobré ráno.
3: Jaký byl víkend?
4: Jo, super, pohoda. Dokonce jedním z vrcholů víkendu byl Wimbledon a já si normálně poplakal. Za prvé skvělej souboj, jak pak se děkovalo, ty holky navzájem jsou úžasný a moc jsem byl pyšnej, že máme tak skvělý tenistky.
3: Dvě Češky proti sobě, viď? Historická událost.
1: To je to nádherné sportovní zápolení. To bylo, kež by tohle bylo ve fotbale třeba.
4: Až dokonce předávání toho talíře a pak ta vzájemná slušná výměna poděkování mamince do nebe. Byl opravdu emocionálně
1: celý národ.
4: Já bych řekl, jsme pyšní, a já bych ještě teď oficiálně chtěl říct, holky, moc děkujeme.
1: A budeme mít i dojemný for, nebo se budeme popadat za břicho?
4: No, jako vždycky, takový normální. Představte si, paní Kučerová, můj manžel včera na úřadu schodil celou počítačovou síť. Neblázněte, on je hacker? Ne. On je debil.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: každé ráno je u Impulzových veselo. Protože v rodině musí být veselo. A kor, když je léto, léto svádí k zábavě, uvolněnější morálce.
1: Jo, to jo.
0: Občas nás mimo mikrofon, mimo éter vypadne i něco, co je nepublikovatelný. A moc bychom vám přáli být u toho. Dneska například vůně.
1: My jsme tady rozvinuli s posluchačkou takovou jako diskuzi, protože já jsem říkala, že Pardubice a kávoviny jsou s tím jako spojené a že mě to voní, jo? A ona jako, že jí to smrdí, protože v Trutnově třeba, tam se zase vaří pivo a já tu vůni, když se vaří pivo, absolutně zbožňuju, ale spoustu lidí právě jako jsou z toho druhýho ranku, jo? Že ty to taky jako nemají rádi, takže voní nebo smrdí? To by mě zajímalo.
0: Dobře, tak abych ti do toho hodil vidle, co třeba vůně benzín. No, když tankuješ. Co? Natural, naftička, voní, smrdí.
1: Hele? Nevím.
0: Jak se nad tím holka zamyslela? To by mohlo být další téma, který se váže k východním Čechám, ne? Co?
1: Voní nebo smrdí?
0: Voní nebo smrdí? Na nic. Nezapomeňte, i zítra budeme na východě Čech. I zítra prázdninová škola pana profesora. I zítra můžete vyhrát až 20 000 v oblíbené ranní hře.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Honza a Klára vysílají už od 5.

0: skvělý Ivan Hlas a jeho písnička Aranka umí hula hop. Za chvilku dopolední vysíláním. Věřím, že hity, které budu pouštět, vás dostanou, stejně tak jako informace, které pro vás chystáme. Začnu informacemi o počasí. Během dne polojasno. Na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Nejvyšší teploty 27 až 31, to jsou teploty koupací. V 1000 metrech na horách 22 stupňů. Ve studiu Vítek Zábranský.
1: Ahoj.
0: A Kateřina Palajová. Káťo, dobré dopoledne. Ahoj, za chvilku si do toho pouštíme. Zdravím všechny, kteří ladí Impuls.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
3: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupovou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
6: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Lidé v Čelákovicích by neměli kvůli požáru větrat. Policie vrátí ex-šéfovi Unie sportu Janstovi zabavené peníze. Naši tenisté stoupají světovým žebříčkem. I na to se podíváme v 9 ve zprávách s Kateřinou Palajovou.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se vlivem požáru zbortila. Lidé v okolí by neměli větrat. Událost sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Hlášení o požáru ve Stankovského ulici v Čelákovicích dostali hasiči kolem 5:30 ráno. Aktuálně u hořící haly zasahuje 21 jednotek. Událost se zatím obešla bez zranění. Hořící sklad elektrokoloběžek se zřítil dovnitř. Hasiči budou muset halu pravděpodobně rozebrat. Na místo tak povolávají posilové jednotky s řezacím a hasícím zařízením Kobra. Pomocí několika vodních proudů se snaží, aby se požár nešířil. Požáru do Čelákovic poslali také pásové rypadlo, které pomůže s odstraněním konstrukce haly. Kouř je vidět z dalekého okolí, město Čelákovice na svém webu varuje obyvatele, aby nevětrali a omezili pohyb na zakouřených prostranstvích. Podle odhadu hasičů zásah potrvá delší dobu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
7: Hasiči v noci na dnešek také pokračovali v prolévání sutin hořící budovy ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Likvidaci požáru dosud nevyhlásili. Na místě nyní proběhne koordinační schůzka velitelů a zainteresovaných osob a bude se řešit další postup. Na místě budeme mít našeho reportéra, který se vám s aktuálními informacemi přímo z místa za hodinu přihlásí. Miroslav Jansta o peníze z kauzy Motol nepřijde. Národní centrála proti organizovanému zločinu zabavených 400 tisíc korun advokátovi a bývalému šéfovi České unie sportu vrátí. Podle ní nelze prokázat, že by peníze pocházely z trestné činnosti. Jansta je obviněný, že bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Jansta pro veřejnoprávní rozhlas uvedl, že takové rozhodnutí očekával. Policisté upřesnili, že tento postup nemá vliv na probíhající trestní řízení a vrácení peněz neznamená, že by byl dotyčný nevinný. Naše prázdninové vysílání dnes vyráží na východ Čech. Reportér Tomáš Zemánek je právě teď na cestě ke Kunitické hoře. Tamní vyhlášený hrad ale obloukem mine. Míří totiž za vyhlášenou zmrzlinou.
9: Pěkný den, vydávám se ochutnat místní vyhlášenou zmrzlinu. Lidé na ní jezdí zdaleka nejen proto, že je dobrá, ale láká i na kuriozní, možná bizarní příchutě. Pan Pavlis, se kterým se na místě potkám, slíbil na dnešek připravit třeba bramborovou. No a kdyby to padlo dobře, na odpoledne mám v záloze ještě klasiku hořické trubičky. Přiblížíme si totiž jeden z rodinných podniků, které tuhle tradiční dobrotu udržují naživu i v regálech obchodů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: České tenistky stoupají světovým žebříčkem. I díky postupu do souboje o wimbledonský titul se Linda Nosková a Karolina Muchová vylepšily kariérní maximum WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá. Žebříčkové maximum z letošního května se vyrovnal i nejúspěšnější český muž v letošním ročníku londýnského Grand Slamu Jiří Lehečka, který se po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. V čele ženského žebříčku zůstala běloruska Arina Sabalenková. Obhajobou titulu potvrdil první místo v pořadí ATP Ital Jannik Sinner. Teď už ale vlastní Korec, který vás provede dopolednem na Impulzu.
0: Taky bych chtěl obhájit titul, ale nevím, který. Startuje dopolední vysílání. Hezký dobrý den. Za chvilku voláme Německo, voláme Tomáše a budeme hrát pro milionové kolegy.
3: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a přichází čas, abychom zahráli milionovým kolegům, ale nejprve otázka. Volám pana Tomáše, ale nevím kam. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Tomáš. Jsem v Německu právě.
1: Jo, vy jste v Deutschlandu, co tam děláte?
2: Jo, elektriku.
1: Jo, takhle, takže vy jezdíte vydělávat tvrdou evropskou měnu.
2: Ano, ano, je to tak.
1: Dobře děláte, ale teď prosím pěkně, vy jste vyplnil náš formulář na www.impuls.cz, což byla procházka růžovou zahradou, je to tak?
2: Ano.
1: Dobře, ale komu chcete zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam? Kdo je vaším milionovým kolegou?
2: No, je to Pavel Vinář a Radek Svítek.
1: A proč jsou milionoví tady těhle dva kluci zrovna?
2: No, dobře se mi s nima dělá, jsou to pohodoví kluci.
1: A když vy zapomenete svačinu, tak oni se s vámi podělí o tu svou.
2: Přesně, přesně.
1: Dobře, tak vám, Tomáši, děkuji za zavolání. Co zrovna teď děláte? Vysoký nebo nízký napětí?
2: Teďkon nízký.
1: Nízký, tak to je v pohodě. Hlavně tu zásuvku dejte rovně, aby to všechno fungovalo, jo?
2: Dobře.
1: Dobře, Tomáši, já vám děkuji, přeju skvělý den. No a těch dalších 6 písniček letí pro vás a pro vaše skvělé kolegy. Mějte se
2: děkuju.
1: Úžasně a děkujeme za důvěru, chlapče zlatej.
2: Díky, mějte se pěkně.
1: Tak je naschledanou, zdravím Deutschland.
2: Naschle.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes máme 13. července. Ještě, že není pátek. Před 680 lety napadla hejna kobylek zemi, především pak jižní Čechy, a sežrala veškerou úrodu. Teď jedno automobilové výročí. Před 20 lety mladoboleslavská automobilka Škoda Auto vyrobila vůz s číslem 10 milionů. Před 40 lety zemřel herec Ladislav Pešek, stvárnil stovky filmových a divadelních rolí. Ty nejznámější teď připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, přeji ti dobré dopoledne, vítej ve studiu.
2: Hezké dopoledne, děkuji. Ladislav Pech se narodil v říjnu 1906 v Brně. Až později se z herce stal Pešek. Šlo o rodné příjmení matky, chtěl tak vystoupit ze stínu svých rodičů, kteří byli také herci. Pešek první role stvárnil už v dětství, pak až skoro do svých 40 let hrál hlavně studenty a rozverné mladíky. Posluchači si určitě vybaví třeba Ádu Čuřila a film Škola základ života.
3: Kde pak jste byl, Čuřile?
4: Prosím, pane profesore, snědl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně.
2: Pak tu máme Vojtěcha Kulíka z Cesty do hlubin Študákovy duše.
5: Prosím, pane profesore, byl byste tak laskav a šel kousek dál. Mně sem padá stín.
6: No prosím, prosím.
5: Prosím, raději dopředu.
6: Proč dopředu?
5: Mně to sem vrhá šikmo stín.
6: Nechtěl byste, abych vám ještě svítil?
5: Ne.
2: No a když se řekne Ladislav Pešek, musím zmínit také oblíbenou pohádku Obušku z pytle ven a legendární scénu s jitrnicí, kterou svět neviděl.
7: Jemináčku, ta je tlustá jako ruka. To je vůně.
2: Peškovo jméno je také spjaté s Pražským národním divadlem. Ve Zlaté kapličce působil téměř 47 let a zatímco ve filmu vystupoval spíš v komických rolích, na divadelních prknech stvárňoval širokou paletu všech možných charakterů. Po dobrovolném odchodu ze slavné scény hrával pohostinsky mimo Prahu, vystupoval v poetické kavárně Viola a často natáčel v televizi. Napsal také knihu vzpomínek. Ladislav Pešek zemřel přesně před 40 lety, bylo mu 79 let.
1: Vítku, skvělá práce, díky. Herce Ladislava Pečka připomenul reportér Vítek Zábranský. Ještě jednou díky, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

vím, jaké mám přání. Chtěl bych svatební dar lesních skřítků. To je dokonalý verš. Václav Neckář a jeho úžasná skladba, která se jmenuje Láska má. Za chvilku doprava ucpaná je D1 u Velkého Meziříží směrem do Prahy. Co by to říkali ti lesní skřítci?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí 2-kilometrová kolona u Velkého Meziříčí kvůli omezení na 146. kilometru. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči jedou pomalu od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. V opačném směru na pražském okruhu je kolona od Vesce. Dlouhé zdržení očekávejte v Praze na příjezdech do Blské, od Novopatské i od Cínovecké. A dopravní omezení vás zdrží na stanici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji pěkně, doprava je v tomto okamžiku kompletní. Počkejte si na tu další, která se objeví v našem vysílání za půl hodiny. Kdyby bylo něco hodně aktuálního, posíláme okamžitě.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.

0: Jedna čikitýta v dopoledním vysílání Impulzu za chvilku 10. Já koukám na počasí, dnes to bude ryze letní. Během dne polojasno, na severovýchodě a severouzemí bude oblačnosti přechodně více. Teploty 27 až 31.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Požár skladu v Čelákovicích je pod kontrolou. Německo přijalo zdravotníka nakaženého ebolou. Začíná akce Motýlí půlhodinka. S 10. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na místě obřího požáru ve Zlíně se dnes pohybují vyšetřovatelé. Podle Jana Čady budou pátrat po příčinách toho, jak a proč začal devastující živel ve čtvrtek ráno řádit. Honzo, dobré dopoledne. Honzo, slyšíme se? Tak kvůli poruše spojení se ozveme s naším reportérem s touto zprávou později. Dobré zprávy ale dorazily z Čelákovic, tam, kde plameny zachvátily sklad elektrokoloběžek. Podle nejnovějších zpráv mají hasiči požár pod kontrolou. Oheň se dál nešíří, snížili tak poplachový stupeň ze třetího na druhý. Německo přijalo dalšího nakaženého Američana ebolou. Onemocnil v Kongu, pracoval pro humanitární organizaci. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho stav je v tuto chvíli stabilizovaný. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku. Z HIV se dá žít, ale těžko. Lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je však stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
5: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
4: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 víc než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos lékaři virus potvrdili u 125 pacientů. Zhruba polovina z nich byli cizinci. Veřejnost počítá motýly. Od dnešního dne až do konce týdne probíhá druhé kolo akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak rodiny, školy či skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. V loňském roce se do akce zapojilo 400 dobrovolníků. Odeslali téměř 4000 pozorování s více než 36 tisíci motýly. Nejčastěji pozorovaným druhem motýla se loni stala babočka paví oko. A Vlastikorec pozoruje, že jsem na konci zpráv, takže už si pro vás zapíná mikrofon.
0: Já to naprosto přesně vím, děkuji ti za celou dnešní vyčerpávající službu. Hele, teď mi volá Honza Čada na můj telefon, takže asi byl nějaký technický problém.
4: Asi.
0: No tak my to zvládneme, když tak přesuneme do dalšího vysílání. Kačko, měj se hezky, ahoj.
4: Taky ahoj.
0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Impuls, Jirka Kolbaba a cesta mezi norskými ostrovy. To je to, co nás bude zajímat.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem.

0: jezdím s úsměvem. Ano, náš skvělý úsměvavý projekt jede dál. Do vysílání se hlásí kolega Petr. Peťo, ahoj.
1: Ahoj Vlasto a dobré dopoledne všem. My jsme dnes opět vyjeli za vámi s úsměvem a máme za cíl se s vámi potkat na jedné z čerpacích stanic OMV. Jedná se o dopravně bezpečnostní projekt, který jako jediný svého druhu odměňuje zodpovědné řidiče po celé republice a bude je odměňovat i dnes. Kdo ví, co si dnes ten nejrychlejší vytáhne za odměnu? Tankování na rok, tankování na měsíc nebo kávu Viva na měsíc a další parádní odměny čekají nebo budou čekat na vás. No a na jakou čerpačku dneska jedeme, prozradíme až po 14. hodině, ale i teď můžete potrápit mozkové závity takovou malou nápovědou. Jedeme dneska na místo, kde hranice mezi dvěma zeměmi vede krajinou, která už po staletí ukrývá tajemství pod povrchem. Ještě bych dodal, že to je místo v horách, kde kdysi se ozývaly hornická kladiva. Víš vás to? Tak si nech pro sebe. Další nápověda po obědě a právě po 12. taky přineseme soutěž pro všechny naše posluchače. O poukaz na 500 na cokoliv čerpačkám OMV, tak zůstavejte s námi, rozhodně nevypínejte a nepřelaďujte Rádio Impuls, byla by to velká škoda.
0: No tuším, Petře, snažím se, ale zatím možná tápu, ale dnes ta nápověda naprosto exkluzivní, výborná práce. Já se jdu věnovat dopravě, kolonu čekejte na výjezdu z Prahy na Chomutov. No a odpoledne budu určitě Petrovo počínání a putování poslouchat a sledovat.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává příjezd a současně výjezd z Prahy na Chomutov u rozinského letiště. Zdržíte se ovšem jen pár minut. Práce silničářů zdržují provoz také na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A kolona u Vystrkova má skoro 2 kilometry, tak abyste věděli vše kompletní. 605 222 007, ozvěte se, kdyby něco.

0: Tohle je Michal David a jeho velký hit, který se jmenuje Perpetuum Mobile. Pondělí 13. červenec, ladíte Impuls, bude 10:30, no a... Zítřek bude na Impulzu patřit Karlu Gottovi. Mistr by totiž oslavil 87. narozeniny a my si po celý den budeme připomínat jeho největší hity. Připravili jsme si i něco pro vás ve vysílání i na našich sociálních sítích. Budeme soutěžit o knihu Má cesta za štěstím, což je autobiografie Karla Gotta. Tak si zítra nalaďte Rádio Impuls. Narozeniny mistra začneme slavit hned od rána. Já se moc těším. Tady Impuls.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

ale zima už se plíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké pondělní dopoledne. V pátek jsme byli na norském ostrově Senja. Kam jsi potom pokračoval?
2: Nazdar Vlasto, trajektem na nejsevernější výspu ostrova Andesoya, tam, kde je vesnička Andenes. A to už jsou vlastně Vesterály, takže jsem na tom severním výběžku Vesterál. A když se řekne Andenes, tak já si vždy vybavím velryby. Kval Safari je výlet za velrybami, pozorování velryb, který tady organizují skvělé profesionální společnosti. Je tady muzeum zasvěcené kytovcům. Před lety jsem tady dokonce potkal Čecha, který byl průvodcem v tomto skvěle vedeném muzeu. Specifikum tohoto místa je podmořský kaňon, kde mořské dno prudce klesá do hloubky. Může za to, že živiny pak stoupají z hlubin nahoru a ty lákají pochopitelně velké kytovce, velryby, savce a podobně. Takže tady můžeme zahlédnout, a já jsem tady několikrát viděl, vorvaně obrovského nebo keporkaka, plejtváka míšoka, plejtváka malého a dokonce i kosatku dravou, kterou jsem sice tady neviděl, ale na jiných místech Norska i občas zahlédnu. Já, když jsem byl naposledy tady na tomto safari, tak jsem viděl velké množství kulohlavců, který je sice zařazen do čeledi delfínovitých, ale je to v zásadě velryba. Místní společnost nabízí dokonce takzvanou velrybí garanci. To znamená, že když nevidíte žádnou velrybu při té své plavbě, tak vám buď to vrátí peníze, anebo vám dají volnou vstupenku na další plavbu, abyste měli jistotu, že uvidíte. Tentokrát jsem ale pozorování velryb vynechal. Dal jsem si místo toho skvělý trek z vesnice Blake. A o něm řeknu něco po písnice.
1: To se mi líbí, když neuvidíš to, co chceš vidět, tak ti dají vstupenku na další plavbu. To jsem zažil na Islandu, byli jsme s dětmi, chtěli jsme pozorovat velryby, zaplatili jsme vstupenku, nebyla levná a viděli jsme, že jsme nic neviděli. A vstupenku jsme taky nedostali. Jirko, za chvilku.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pojďme putovat dál. Jirko, popiš nám ten trek z vesnice Blake.
2: Je to stará rybařská osada, žije zde asi 500 obyvatel, je sevřená mezi horami a Atlantikem a má skvělou atmosféru, takového opravdu typického norského severu. Našli se zde dokonce doklady prehistorického osídlení a já doporučuji vydat se z vesnice po dlouhé světlé pláži směrem k ostrovu Blake Soja, což je ostrov, který vypadá naprosto skvěle, jak nějaká sopka, a je to populární ptačí lokalita. Tam se vyskytují papuchalci, takže některé společnosti dokonce tam pořádají výlety za papuchalky. Nich tady žije 40 000 párů každé léto. A když projdeme tu pláž Blake Stranda, kde je neuvěřitelně nádherný bílý písek, to jsme v šoku, tak tam najdeme také velké balvany různých barev a jsou tam tůňky a v tom se často ty kameny pěkně odráží. Je to pěkný výlet, příjemný, a já tady často fotím i ovečky. Ovečky schází z těch travnatých částí někdy i tady sem do toho písku a chodí tady mezi těmi kameny. A tady na konci pláže, když nastoupáme do kopců, tak jsme na ikonickém treku na kopec Mertin. A já jsem tentokrát nešel úplně na ten závěrečný kopec, který je ve výšce asi 410 metrů. Skončil jsem o něco dříve, protože jsem fotil scenérie, které odsud jsou naprosto neuvěřitelné. Tady jsou úžasné výhledy, ty jsou opravdu odměnou za to, že nastoupáme do těch velmi strmých částí. V některých místech je tento terén skutečně velmi nebezpečný, je potřeba být mimořádně opatrný, ale to, jak jsme pak odměnění těmi výhledy na ty přímořské oblasti, tak ty stojí opravdu za to. Kopce, jezera, tráva, bílá pláž, černé kameny do toho, velké množství ptáků, kteří tady poletují, a tam někde v dáli vesnice Blake, je to výtvarný záběr, dá se říct, že hned do kalendáře. Naslyšenou.
1: Takový kalendář bych si jistě pořídil. Jirko, díky, zítra ahoj.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovic krabička, Hana Zagorová, to by nebylo fér. Za chvilku doprava, nehoda tří kamionů, zavřela trasu Jihlava, Čáslav, Uhaber. Jdeme se tam podívat, no a další program muziky, ten už je taky vyladěn, Bruno Mars anebo Meky Žbírka s Marikou Gombitovou s velkým hitem V slepých uličkách.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, profík z Global Assistance. Leňo.
2: Ahoj Vastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 213. a 196. kilometrem. Po nehodě tří kamionů je neprůjezdná silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu v obci Habry. Na silnici je vysypané pivo. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova mezi Bystrkou a Ončovicemi. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Dlouhé zdržení očekávejte v Praze na příjezdech do Blské od Novopatské i od Cínovecké a kolony jsou na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuju pěkně, ještě to nemáme kompletní, ještě pro vás mám informace, míříme na Prostějovsko, přímo z víru událostí volá naše dopravní agentka. Ahoj, co se tam děje?
3: Starec, obec Buděcko u Konice, měří policajti mobilním radarem, jsou v černé škodovce Kodiak. Čau.
1: Čau, děkuji, dopravní agenté. Volejte i dál na číslo 605 220 2007 anebo se ozvěte přes aplikaci.

0: Pohled na oblohu dnes by mělo být polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Teploty je 27 až 31 stupňů Celsia, na horách počítejte s 22. Ladíte zprávy, bude 11. No a tady je váš impuls.
1: Počasí nezměníte. Okna ano, Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řek? Řek. Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Boulevard.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulsem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Hasiče práce ve Zlíně zaměstnají i tento týden. Kyberpodvodníci znovu udeřili. Výrobce traktorů Zetor končí s brněnskou výrobou. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protáhne. Intenzivní práce hasičů v někdejším baťovském továrním areálu potrvají ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. Původně to hasiči předpokládali dnes. V okolí budovy se dnes zpřístupnilo několik ulic, které v minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Mluvčí krajských hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči na místě pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek ráno. Uvnitř požáru hřiště je stále vysoká teplota. Na místě zůstává 6 jednotek hasičů. Nadále platí doporučení lidem v okolí, aby nevětrali. Traktorová legenda končí s tuzemskou výrobou. Brněnský výrobce Zetor Traktors ukončuje výrobu traktorů v Brně po 80 letech. Produkci přesouvá do Indie. Podle vedení firmy je totiž výroba v Evropě neefektivní. V Brně zůstane nicméně centrála společnosti Vývojové centrum a vzniká také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Kyberpodvodníci si smlsli na další oběti. 64-letý muž z Břeclavska přišel kvůli takzvaným šmejdům o 230 tisíc korun. Podvodníci ho zlákali na falešné investice. Na úvod jim poslal 2000 korun. Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka dodal, že hlavní podvod přišel až po 3 týdnech.
8: Pracovnice společnosti tvrdila, že jeho investice vzrostla až na 1,9 milionu korun. Za chvíli však volala znovu, že udělala chybu a zhodnocená částka činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a žádala její vrácení přeplatku.
6: Muž pak začal podvodníkům posílat peníze, ale bohužel z vlastního. Takovým způsobem poslal šmejdům 230 tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která svého klienta upozornila, že se stal obětí podvodu. Svět filmových dinosaurů pláče. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. V posledních letech se herec potýkal s rakovinou. Letos v dubnu ale oznámil, že je po léčbě rakoviny krve ve 3. stádiu už bez nádorových buněk. Českým divákům je Sam Neill známý hlavně jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park. Nehoda zavřela trasu Jihlava-Kolín na silnici 38 u obce Habry. Srazily se tady 3 kamiony, na vozovku se vysypal náklad s pivem. Silnice 38 u Haber by měla být uzavřená několik hodin. Náhradní trasy vedou po okolních cestách. Ze zpráv 11 je to všechno, slovo má Vlastík Korec.
0: Děkuju pěkně, zprávy jako víno, měj se hezky, ahoj.
6: Ahoj.
0: Pojďme to posunout dál. Aleš Růžička dnes hledal hrdinu všedního dne a našel nedaleko Jičína. Tak si poslechněte, kdo to byl.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádio.

0: taky se nějak cítím jako puberťák, zvláště když jdu večer někam na flák, na mejdan, tak to jo, ale ráno už se, to je komplikovanější. Prosím pěkně, program Rádia Impulse dále nabízí aktuální informace z dopravy. Kvůli nehodě přerušený provoz na trase Jihlava-Kolín u Haber, budeme se tomu věnovat a potom tady mám jednu klasiku, hudební kapela Europe a velký hit, který se jmenuje Carrie.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehoděcí kamionu zůstává uzavřená trasa Jihlava Kolín na silnici 38 u obce Habry. Řidiči místo objíždějí po okolních silnicích. Z důvodu stavebních prací se vleče doprava na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Ošonvicemi. Kolona je v obou směrech. Volejte dál dopravu na 605 222 007.

0: Máte-li ve svém zaměstnání nebo ve své blízkosti lidi, kterým byste chtěli poděkovat nestandardním způsobem? Jeden takový způsob bych měl. Každé ráno po 9 hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam a vždy je posíláme milionovým kolegům. Jestliže máte tyhle exponáty doslova do písmene vedle sebe, zkuste jim zahrát. Zaregistrujte se na www.impuls.cz. No a namluvte vzkaz nebo zanechejte aktuální informace, zanechte adresu, no a já se vám ozvu a pak už můžete přímo do éteru, do vysílání Rádia Impuls, blahořečit vaše skvělé kolegy, kteří si tohle nestandardní, originální poděkování jednoznačně zaslouží. Za chvilku Sametová, zpívat bude Žlutý pes.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
2: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: V Impulzu se vše schyluje k Impulzovi krabičce. Odešlu vám hudební depeši Marty Kubišové. Celý tento týden se věnujeme východním Čechám v rámci našeho putování prázdninového po celé naší zemi. Zamířil tam také zuřivý reportér Aleš Růžička, který stejně jako každé pondělí hledá hrdinu všedního dne. Dnes ho našel nedaleko Jičína u Prachovských skal.
1: Ano, náš hrdina je správce přírodní rezervace Prachovské skály Dominik Fešter. Tento přírodní skvost nedaleko Jičína navštíví ročně na 150 tisíc lidí a Dominik se stará o to, aby se všude dostali, aby jim nehrozilo nebezpečí a také, aby v areálu bylo čisto.
2: Člověk to musí občas projít, podívat se, jestli někde není něco rozbitýho.
3: Co by mohlo být? Tam to zábradlí třeba, jak se o tom bavili?
2: Zábradlí může být, jo, může být někde vyvolený kámen na schodech. Často chodím, že si vemu nůžky a vlastně stříhám větve nebo nějaký roští, který zase.
3: Aby to nějakého turistu nešvihlo do obličeje.
2: No, takže takový, jako, jsou to takové věci jako jednoduché, ale je prostě potřeba, aby to tady nějak vypadalo. A aby to mělo nějakou tvář, tak jako se o to postarat.
3: Možná byste mohli poslat i nějaký jako vzkaz, jo, těm, co se sem chystají. I na základě nějakého příběhu třeba. Co se vám tady občas přihodí?
2: Nevyhazovat nikde odpadky, když je tady zakázáno kouřit, tak nekouřit.
3: A vyhazujou odpadky?
2: No, jako řekl bych, že se to zlepšilo, ale prostě
3: ještě jsou dopřát,
2: tady to je. Jo.
3: Kouřej.
2: Pak bych, to bych jako řekl jako velký důraz na to, prostě nekouřit, hlavně teď v létě, když je teplo, tak aby někde nevznikl nějaký požár.
3: Máme asi zkušenosti z Českého Švýcarska.
2: To je taková věc, jako, ze který bych já řekl, že mám jako největší starost.
1: No a tímto my našemu hrdinovi všedního dne, Dominikovi, děkujeme z celého srdce. A vy, kteří sem pojedete, si užijte návštěvu Prachovských skal. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Rychlá hudební depeše, Marta Kubišová, Impulzovic Krabečka, za chvilku už aktuální dopravní zpravodajství. O čem, že to za chvilku bude, to se dozvíte, stačí ladit Impuls, ale silničáři dočasně uzavřeli Ústeckou D8.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Co pak tam mám, co mám připraveno? Lenka Roštoková z Global Assistance, ta se do toho pustí za mě.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan na hranicích s Německem v tunelech Panenska a Libouchec předělávají dopravní značení a podle potřeby zastavují provoz. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Po nehodě tří kamionů je neprůjezdná silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu v obci Habry. Obě se to dá přes Bačkov nebo přes obec Habry. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Umpolce do Pelhřimova mezi Bystrkovem a Ončovicemi. A v Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji za hlášení, ozvěte se do dopravy na 605 222 007. Za chvilku budu mluvit o radosti, která je jednoduchá, prostá, která je blízko nás. Radost, která je zásadní a důležitou součástí našeho života. Své o tom ví také Vláďa Jaroš, který se chystá na odpolední vysílání. Nazdar.
3: Ahoj, akorát jsem neuhodnul úplně, o čem to jako je. To se nechám překvapit, ale samozřejmě radost mi taky.
1: Ty jsi ještě nikdy za mě nezaskakoval? Já ti to pustím.
3: Je tuhle radost, jo, takhle, no tak samozřejmě. Jo,
1: tak teď,
3: jo.
1: Teď už jsi doma.
3: Jsem doma, ne, ale díky, já myslím vlastníku tu konkrétní věc, která dělá radost. Víš, jakože nevím tuhle.
1: No já ti za chvilku pustím, no, tak tu konkrétní radost. No,
3: tak jo.
1: Já ti pustím, no, ale povídej, co chystáš odpoledne.
3: No prosím tě, my samozřejmě dál podporujeme české prázdniny, jak to máme rádi, tak jsme vyslali Tomáše Zemánka do východních Čech a tak nás vezme na nějaká ta místa, které bychom měli letos v létě rozhodně navštívit.
1: Výborně, a ty si počkej na tu radost.
3: Já si
0: partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.
4: You may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Tady Impuls, blíží se závěr dopoledního vysílání a já připomenu, že radost ze života můžete najít i v maličkostech. Je tady Vláďa, ten taky poslouchá. Prosím tě, mezi posluchači, a to víš,
1: ano.
0: Vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Myšák Ransdorf, který se zajímal o ty, kteří musí nejvíc škytat z toho, jak na ně myslíte. Poslouchej.
2: Pozdravila byste nám do vysílání člověka, na kterého už dlouho myslíte a nestíháte se mu ozvat?
3: Všechny své bývalé spolužáky z Olomoucké univerzity. Zdravím všechny vědátory a těším se, až se sejdeme u Magora na pivu.
4: Asi se stíhám ozvat, ale i tak bych nejvíc pozdravila maminku, protože se to zaslouží nejvíce všech.
2: Pozdravte nám do vysílání člověka, na kterého už dlouho myslíte a nezvládáte se mu ozvat.
5: Zdravím svoji kamarádku Míšu z Ostravy, která bohužel žije 400 kilometrů od mého bydliště. Známe se už 20 let a pořád nám to drží.
0: Tak Vláďo, teď stejná otázka a stejná odpověď, nebo jiná odpověď od tebe, na koho ty myslíš? Když?
1: No, tak já si nejčastěji na svoji přítelkyni a rodinu, no, takhle to je, takže oni by měli začít škytat, teda jsem pochopil.
0: No, doufám, že jo, ale ty jsi teď možná vyžehlil velký průšvih, ale já tady mám teď tak jednu partu, které bych poslal písničku. Jsou to kluci, kteří právě teď obývají, protože sedí za ovládacími prvky velkých kombajnů. Jsou to kluci z Černuce, parta Pepa, Pavel, Míra a Milan. Mají teď žně, takže makají jako šrouby. Tak pánové, vychutnejte si oběd, dejte si pohodu a běžte zase zpátky na pole, to všechno funguje tak, jak má, ať my máme co jíst.
1: Ano, dobrou chuť.
0: Ty si užij vysílání.
1: Děkuju, ahoj. Radio Impuls. Radost ze života.

0: Za minutu se z dopoledne stane odpolední čas, tady u nás na Impulzu, hezké pondělí. Koukáme na počasí, dneska skoro jasno, polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky, jinak ne, a teploty okolo 31 stupňů.
1: Zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
2: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v ranním tématu.
1: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
2: K Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku na cestu.
3: Kam jedete?
4: Do Chorvatska.
2: Ne, ne.
1: Nebo potřebují slyšet výherní heslo.
5: Haló, tady Impulzovi.
6: Dobrý
1: den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
6: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
1: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Vyšetřovatelé hledají příčiny požáru ve Zlíně. Plameny v Čelákovicích jsou už pod kontrolou. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Českem se proženou silné bouřky. Výstraha meteorologů s vysokým stupněm nebezpečí platí pro zítřek pro celou republiku. Počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré poledne.
9: Pěkné poledne. Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst teploty vystupovat až k tropické třicíce. Meteorolog Pavel Borovička ale dodává, že z veder zítra v celém Česku hrozí silné bouřky.
10: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a náraz větru kolem 90 km za hodinu.
9: Výstraha začne platit zítra v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě, ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. V polovině týdne se po bouřkách nepatrně ochladí. Od čtvrtka ale budou teploty hlavně na jižní Moravě a v Polabí zase překračovat tropickou třicítku. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
8: Na místě obřího požáru ve Zlíně se dnes pohybují vyšetřovatelé. Podle Jana Čady budou pátrat po příčinách toho, jak a proč začal devastující živel ve čtvrtek ráno řádit. Honzo, dobré poledne.
11: Dobré dopoledne přeji. Na místě jsou opravdu specialisté s moderní technikou, stejně tak pořád ještě hasiči. Ti prolévají sutiny na požářišti. Odborníci vytvořili takzvaný digitální otisk místa zásahu a zajímavá je také další věc. Hasiči vyzvali širokou veřejnost k pomoci, tedy jde o videa a fotografie ze samého počátku čtvrtečního požáru, teď už těžce zruinované budovy, na kterou se dívám. Vyzývají také k očitým svědectvím, pokud si ve čtvrtek ráno někdo všiml něčeho neobvyklého v budově nebo u ní. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
8: A pod kontrolu se podařilo dostat velký požár haly s elektrokoloběžkami v Čelákovicích u Prahy. Hořelo tam od brzkého rána. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Hasiči nejprve vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Před 9 ráno ho snížili na 2, teď už ho pouze dohašují. Dřív během dneška vyzvali obyvatele v okolí, aby nevětrali. Mluvčí středočeských hasičů agentuře ČTK prozradila, že škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun. Zatím se nedá říct, jak dlouho zásah ještě potrvá. Ebola v Kongu se dál šíří. Počet potvrzených případů nákazy v zemi stoupl na 1926. 702 lidí na onemocnění už zemřelo. Podle agentury Reuters to dnes uvedly tamní úřady. Epidemie je v oblasti vyhlášená od poloviny května. Nově se šíří v dalších 2 provinciích na severovýchodě Konga.
0: Hezké odpoledne, projekt Jezdím s úsměvem je aktivován. Petr Berka dneska na cestách. Spojíme se s ním za chviličku, kam dál se posouvá, a máme pro vás taky odměnu přímo ve vysílání už za chvíli.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Hezké pondělní odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli pokračujeme, provozujeme české prázdniny u nás, k tomu nabízíme letní hity, ten další obstará Jiří Schillinger, Léto s tebou, filmová to záležitost. A teď vás zveme také k odměnám od OMVU.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, dnes opět aktivován projekt Jezdím s úsměvem. Kolega Petr Berka dnes v terénu, potkáte se osobně, ale pro toho, kdo by za námi nemohl vyjet, tak má Petr také soutěžní otázku, soutěž přímo teď ve vysílání. Petře, ahoj.
2: Zdravím tě, Vláďo, a zdravím všechny posluchače Rádia Impuls. Hlásím se z cesty a mám namířeno na místo, odkud v pohodě dohodíš kamenem do hor. Jednu nápovědu už jsem dal u vlastníka, tu další připravím až po soutěži. Jelikož i dnes jedeme rozdat odměny pro vás, zodpovědné řidiče, tak pro vás naše posluchače jedna malá, řekněme možná náplast za to, že to dnešní místo, tu dnešní čerpačku budete mít z ruky a nebudete moci se z práce tak říkajíc odtrhnout. Ve hře je poukaz na 500 KMV, který lze použít na cokoliv a bude jistě příjemným bonusem při placení a přesně tento bonus za 500 korun vám může říkat pane, pokud odpovíte jako první na naši otázku. Už teď je nápověda v aplikaci MyStation a já se dneska zeptám na hlad. Ano, slyšíte dobře. Řekněte nám, co uděláte, když máte hlad. To je těžká otázka, co? Tak pište správné odpovědi na náš WhatsApp s telefonním číslem 605-222-007 a kdo bude jako první a s tím se budeme těšit ve vysílání Impulzu za pár minut.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte na Impulzu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená trasa Jihlava-Kolín na silnici 38 u Haber. Bouraly tady tři kamiony, na silnici se vysypalo převážené pivo. To by mohlo být pro někoho zajímavé, tak radši potom nekoukejte a opatrně, jezdí se po přilehlých cestách. Další nehoda blokuje provoz na D3, 91. kilometr směrem od Českých Budějovic do Tábora. Skoro 2 kilometry pak měří kolona za Humpolcem směrem na Pelhřimov. Důvodem je zúžení na silnici 34 u Záhoří a kvůli technické závadě je pořád uzavřená ústecká D8. To je u Petrovic v tunelech Panenská a Libouchec. Tady taky opatrně počítejte se zdržením. Hlaste se nám, jak to jede u vás. V pondělí odpoledne přes žlutou mobilní aplikaci my vám společně s Abou přejeme šťastnou cestu.

0: Hrajeme vám na impulzu letní hity, tuhle písničku přespívala u nás taky Bára Poláková do českého filmu Prázdniny s Broučkem.
1: Jezdím s úsměvem.
0: My se opět vydáváme na cesty, sledujeme cestu mého kolegy Petra Berky, který dnes za vámi vyjel, abyste se po 14. hodině potkali, ale předtím budeme rozdávat radost a odměny přímo tady ve vysílání. Na telefonu bych měl mít Lucku. Lucko, krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne i vám.
0: Kam jsme se dovolali, pověste?
2: Dovolali jste se do práce do města Albrechtic.
0: Výborně, a teď nám řekněte ještě jednou, co jste napsala do WhatsAppky, já položím tu otázku znovu, co dělat, když máme hlad? Jaká byla a je vaše odpověď?
2: No tak určitě bych zastavila na nejbližší benzínce OMV, že jo, na bezvadnou svačku a výborné kafičko.
0: Tak se ptáme kolegy, jestli je to dobře. Petře, jak to vypadá? Ty musíš rozhodnout.
3: Ahoj, jsem tady a říkám jasně, tohle byla otázka z kategorie těch nejlehčích. Jasně, že zastavím a dám si něco na OMV, kde si dáte jídlo a třeba i kafíčko. Nápověda v aplikaci MyStation pro dnešek zněla, tak si ho jen nehlaď a něco s tím udělej. A mně nezbývá, Vláďo, nic jiného než souhlasit a posíláme gratulaci. 500 je vaše.
0: Lucko, slyšíte to? No, tak my gratulujeme. Za celé Rádio Impuls, utraťte si to právě za nějaké to občerstvení, o kterém jste mluvila, nebo co si budete přát a mějte úžasný pracovní den, ať to utíká, naslyšenou.
2: Děkuju moc, nashledanou.
0: A Petra se ptáme, kam to bude dál, jak pokračuje naše cesta, Petře?
3: Dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpaček OMV dnes nabídne možnost odměny pro toho prvního, kdo dorazí na dané místo jako první a bude mít nainstalovanou aplikaci MyStation. Přesná poloha bude sice až po 14. hodině, možná by vám už teď ale mohla pomoci jedna malá nápověda. Ano, jedeme skoro do hor, kde se kdysi ozývaly rány hornických kladiv a kde dneska místo havířů potkáte spíš běžkaře a cyklisty, anebo spíš auta jedoucí po hlavní silnici do Německa. Tak přesně na tohle místo dneska s naším týmem jedeme s úsměvem a schválně dokážete si tipnout, co asi dnes padne za odměnu? Bude to tankování na rok na náš účet nebo tankování na měsíc zdarma? Káva Viva na měsíc? To jsou ty nejodměny, ale máme i body do aplikace, žolíka, něco z gastronabídky OMV a nebo kupony, domečky a další a další. A je jen na vás, co si vytáhnete z našeho pytle plného odměn. Já se na ten okamžik, na ten adrenalin s vámi moc těším a těším se po 14. na Impulzu, až odhalím přesnou adresu čerpací stanice OMV. Tak se mějte a těším se ještě mezi druhou a třetí naslyšenou.
0: Naslyšenou, šťastnou cestu.
1: Vtip Vlasty Korce.
4: Představte si, paní Kučerová, můj manžel včera na úřadu schodil celou počítačovou síť. Neblázněte, on je hacker? Ne, on je debil.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
10: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
9: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
11: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.
6: za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Jakub Smolík, Simple za věc krabičky, za malý moment připomene, co dělat, až se nám jednou bude zdát, že na světě není láska.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Ještě, že máme to cestování a to cestování po České republice. Tady užíváme české prázdniny. Teď míříme na východ Čech. Bude to tentokrát na gastronomickou zastávku, kterou připravil reportér Tomáš Zemánek. Tome, dobré odpoledne a jsme zvědaví, co dobrého to bude. Posloucháme.
2: Hezký den z Kunětické hory u Pardubic. Léto patří zmrzlině. V Česku ji seženete na každém rohu, ale zrovna tady je opravdu unikátní. Ve své kuchyni mě právě teď vítá pan Zdeněk Pavlis. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Tady v téhle jeho dílně vznikají velmi netradiční příchutě. Řekněte namátkou nějakou, která mě šokuje.
3: Která vás bude šokovat, je třeba křinová, naslano, gorgonzola, sýr italský.
2: Kdo si tyhle zmrzliny dává?
3: Většinou v restauracích, dodáváme do restaurací.
2: Právě teď stojíme u jednoho z vašich strojů a vidím, to bude asi borůvková zmrzlina, velmi tradiční.
3: Borůvky si vozíme z Vyšehněvic, to je místní farma tady, kousek od nás.
2: Kromě těch je ale v téhle velké míse i spousta dalších surovin, tak co tam můžu vidět?
3: Je tam sacharóza, cukr, potom vlastně voda, citron trošku, aby nám to okyselilo a dalo takový svěží chuť těm borůvkám.
2: Vy jste to všechno připravil, vypadá to, že se bude míchat, tak můžete zapnout stroj.
3: Trošku vody dolejeme. Tak a bude hotovo. Tak to studenou zmrzku nalejeme do stroje, natočenou zmrzlinu máme vedle.
2: S panem Pavlisem se teď přesouváme a jdeme do malého stánku s točenou zmrzlinou.
3: Tady v tom stroji máme tu bramborovou, co jsme dělali ráno. Brambory, máslo, smetana.
4: Dobrý den. Takže my bychom si dali zmrzlinku, jednu vanilkovou a nějakou čokoládovou, nemáte náhodou?
5: Ne, máme škubánkovou ještě.
4: Tak zkusíme tu.
2: Chodíte sem často?
4: Chodíme často, ano, tady mají výbornou zmrzlinku.
5: Tak je to bude všechno?
4: Ano.
5: Tak 135, prosím.
4: Děkuji. No to je fakt jak škubánky, ale je to dobrý. A cítím tam i mák, teda výborný.
2: Když přijdete s něčím takhle netypickým, tak je o to velký zájem, nebo to je spíš pro experimentátory?
3: Spíš experimentátory. U nás je trend v Čechách, že 60-70% je vanilka.
2: To byl mistr zmrzlinář Zdeněk Pavlis. Já si teď tak jednu dám a asi se projdu ke krásnému místnímu hradu. Z Kunětické hory Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: odpolední hluboké zamyšlení v podání Jakuba Smolíka. Posloucháte Impuls, za malou chvíli Marek Ztracený a nebo kapela, která s námi bude na Benátské s Impulzem už příští týden.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Radio Impuls, doprava 007.
0: Vítejte na Impulzu, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, propojení probíhá i s globálem. Global Assistance, Kuba Tilšár, Kubo, vítej.
5: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Uzavřená je dálnice D3 od Českých Budějovic na Prahu na 91. kilometru po nehodě nákladňáku. Tvoří se kolona a sjíždí se na exitu 95 na Soběslav. Pět lze najet u Plané nad Lužnicí na exitu 84. Neprojedete také po ústecké D8 v obou směrech mezi kilometry 87 a 80. Na cestě od Drážďan je fronta téměř od hraničního přechodu a v protisměru vázne doprava od 75. kilometru. Dopravní omezení komplikuje průjezd na silnici 34 na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Postojíte si tam v obou směrech. D1 z Brna na Prahu jede pomalu mezi kilometry 146 a 141. 35 je ucpaná mezi Janovem a Litomyšlí ze Svitav a kolony jsou také na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka. Z Global Assistance, Kuba.
0: Dlouhý seznam, ale končíme pozitivní zprávou. Trasa Jihlava-Kolín je po nehodě u Haber už průjezdná, a to na střídačku jedním pruhem. Kdybyste potkali další problémy i vyřešené situace, dál nás kontaktujte, a to přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. A jak už jsem tady zmiňoval, teď kapela, která s námi příští týden bude na Benátské s Impulzem. Tohle jsou Roxette. Ano, jedou za námi do Liberce a vstupenky na Benátskou si můžete vyhrát odpoledne po 15. hodině u Petra Arenaty.

0: Možná teď tápete, kdo to u nás zpíval. I Václav Neckář s tím zazářil, chci tě líbat. Před 13. hodinou takhle vám hrajeme na Impulzu, sledujeme také dnešní počasí. Skoro jasno, polojasno bude dnes, k večeru na západě přibývání oblačnosti. Jenom na horách sem tam může sprchnout a teploty budou okolo 31 stupňů. Severovýchod bude mít 25.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Filip Turek v Praze boural. Nehoda kamionu zavřela D3. Slovenští farmáři počítají obří ztráty. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Filip Turek měl autonehodu. Poslanec za motoristy havaroval krátce popolední v Praze u stanice IP Pavlova. Podle serveru novinky.cz se jeho vůz nejspíš srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Věcí se zabývá policie. Mluvčí pražské policie novinkám řekla, že na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. V místě je omezená doprava. Nehoda kamionu na Táborsku uzavřela D3. Dálnice je zablokovaná u Roudné na 91. kilometru ve směru na Prahu mezi sjezdem na Soběslav a Planou nad Lužnicí. Policie na síti X informovala, že pro zraněného řidiče letí vrtulník. Z HIV se dá žít, ale těžko. Lékaři mají léky, které dokážou řádění viru zastavit. Problém je ale stále s kvalitou života pacientů s AIDS. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová říká, že život s nemocí není pro každého pátého takový, jaký by si přál.
7: U části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostí a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
5: V Česku žilo od začátku statistiky v roce 1985 víc než 5300 HIV pozitivních lidí. Letos lékaři virus potvrdili u 125 pacientů. Zhruba polovina z nich byli cizinci. Slovenští farmáři hlásí milionové ztráty. Co nezničilo sucho a oheň, to těsně před sklizní dorazily bouře. Zemědělci u našich sousedů zažívají jednu z nejnáročnějších sezon posledních let.
8: Farmáři už nahlasují škody poisťovňám a šplhajú sa k desiatkam miliónov eur. Celkový rozsah sa bude ešte zvyšovať, keďže po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. Išlo o silné búrky sprevádzané krupobytím a výchricami. Táto reťaz udalostí spôsobila kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
5: Volkswagen chystá další výpovědi. Automobilový koncern by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf společnosti. Píše to agentura Reuters. Už dřív padlo rozhodnutí o propuštění 50 tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí.
0: České prázdniny pokračují u nás na Impulzu. V této hodině navštívíme místo, kde vznikají hořické trubičky Mňam. A také hrajeme letní hity Los del Rio, Macarena. Osvěžte si to, jak se ty ruce dávají na ramena, do boku a tak. Připravte se.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Za chvíli pokračujeme s českou muzikou. Dalibor Janda tady bude a taky vzpomeneme na film Tři mušketýři, těšte se. A to, co není úplně v pořádku na těšení, je uzavřená D3. Pokud jedete na tahu České Budějovice Praha, podrobnosti pro vás budeme mít v dopravě 007 za pár chvil.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená D3. Pozor na tahu České Budějovice Praha mezi exity 95 a 84. Na 91. kilometru D3 právě zasahují hasiči. Kamion tady narazil do svodidel. Na objížďce přes Planou nad Lužnicí je už 2-kilometrová kolona. Opatrně. Nehoda osobního a zdravotního vozidla blokuje provoz v centru Prahy, to konkrétně na křižovatce náměstí IP Pavlova a Ječné ulice. Jedno z vozidel se převrátilo na střechu a tečka za dopravou bude pozitivní. Ústecká dálnice D8 je v tunelech Panenská a Libouchec opět průjezdná. Technická závada v tunelech je odstraněná, tak jedeme dál a čekáme vás ve spojení. Jsme společně přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu, opatrně, ať jdete kamkoliv. Šťastnou cestu.

0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Poslouchejte také zítra, protože zítřek, ten bude tady u nás patřit Karlu Gottovi. Mistr by oslavil 87. narozeniny a my na něj celý den budeme vzpomínat. Připravili jsme si něco pro vás ve vysílání i na našich sociálních sítích. Budeme dokonce soutěžit o knihu Má cesta za štěstím. Je to autobiografie Karla Gotta. Tak si zítra nalaďte Radio Impuls. Narozeniny mistra začneme slavit hned od rána.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

pracować.

0: Jak se máte v pondělí odpoledne? Posloucháte Impuls? Za malou chvíli geniální hudební zážitek z Impulzovic krabičky Marie Rotrová Lásko voníš deštěm.
1: Svět kolem nás.
0: Filip Turek je znovu v centru pozornosti. Motoristický poslanec měl v Praze autonehodu. Informuje o tom zpravodajský portál iDnes.cz a podrobnosti zjišťuje také náš kolega reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne, jak k nehodě došlo?
2: Pěkné odpoledne. Poslanec motoristů Turek se krátce popolední poblíž stanice metra a tramvajové zastávky IP Pavlova srazil s nemocničním autem. To se převrátilo na střechu. Šlo o vozidlo, které pro pražskou nemocnici Na Homolce zajišťuje převozy krve. Vládní zmocněnec pro Green Deal nehodu potvrdil zpravodajskému portálu iDnes.cz. Turek jel velkým terénním autem, z nehody vyvázl bez zranění. Událost popsal tak, že projížděl na zelenou a bohužel se střetl s vozidlem, které jel zhora. Svým větším autem to menší pak odhodil a převrátil. Zákonodárce také dodal, že ho to mrzí s tím, že je důležité jezdit opatrně. Zhruba 60-letý řidič druhého vozidla skončil se středně těžkým poraněním hlavy v péči záchranářů. Ti ho následně transportovali do traumacentra. Nehoda zhruba na 3/4 hodiny zablokovala provoz 6 tramvajových linek mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím. Teď už místo podle naší dopravní centrály je plně průjezdné a celou událost vyšetřují policisté.
0: Informace o dopravní nehodě poslance Filipa Turka najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. O události teď mluvil náš reportér Vítek Zábranský. Vítku, děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den a pokud možno bez nehod.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Jak jsem sliboval, geniální hudební zážitek. Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, za chvíli pokračujeme. S českou muzikou bude Michal David a teď ještě musíme uzavřít dnešní rozjetý příběh, a to doslova.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A spojit se s Petrem Berkou, který dneska vyrazil za vámi na jedno místo v republice. A jestli jsme byli úspěšní nebo ne, tak to Petr právě teď řekne. Spojujeme se. Petře, ahoj, slyšíme se.
2: Tak ještě jednou, Vláďo, ahoj, zdravím tě do studia.
0: Super.
2: A pozdravení buďte i vy všichni na Impulzu. Aktuálně se hlásím z čerpačky OMFAO Teplice Prosetice ve směru na Cínovec, kde momentálně uzavírám půl hodinu odměn. Odměna dneska padla pro toho nejrychlejšího, který se za mnou dostavil jako první po mé výzvě v rádiu, a padla odměna nejvyššího kalibru. Posluchač Pepa z Teplic měl naladěný Impuls, zrovna když šel tankovat, tak zastavil u mě, vytáhl si odměnu tankování na rok zdarma a světe div se, při placení u čerpaček OMFAO teď celý rok nemusí platit za palivo lautr vůbec nic. Velká gratulace Pepovi, příště se můžete radovat i vy. Stačí poslouchat Radio Impuls, být na dané čerpačce jako první s nainstalovanou aplikací MyStation. Abych nezapomněl, dneska po 18. si určitě ještě poslechněte, jak to celé tady v Teplicích dneska probíhalo. Díky vám všem, jezděte bezpečně, zodpovědně, s úsměvem a zůstávejte naladěni na ty správné impulzácké vlny.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí, Kubo.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Po nehodě kamionu je opět neprůjezdná dálnice D3 od Českých Budějovic na Prahu mezi exity 95 a 84. Zdržení na sjezdu na Soběslav je pár minut a dále na objízdné trase před Planou nad Lužnicí čekejte 3-kilometrovou frontu. Zhruba 2-kilometrové kolony jsou v obou směrech na trase Pelhřimov Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Ucpaný stává průjezd náchodem na cestě z Polska do Jaroměře. Na D8 z Prahy na Drážďany na 82. kilometru překáží částečně kamion s poruchou. Doprava zpomaluje od 78. V protisměru na 90. se došetřuje dopravní nehoda, v místě čekejte silnější provoz. Dvě osobní auta bourala na trase Písek Vodňany před Protivínem a kvůli rekonstrukci k Belské ulici v Praze se zdržíte pár minut na Novopatské od D10 a také na Liberecké z centra u Střížkova. Z Globa Sistán z Kuba.
1: Také po 15. hodině pro vás budeme sledovat dopravu 007, to všechno už dál, ale budou mít tady ve své režii Petr s Renatou. Ahoj, zdravíme vás.
3: Ahoj.
4: Ahoj, krásné odpoledne přejeme.
1: A nejenom tu dopravu, že jo, protože vy jste nositelé vstupen na Benátskou s Impulzem.
4: To je jedna věc. I dneska vlastně ano. Celý tento týden budeme rozdávat každé odpoledne dvě vstupenky na Benátskou na všechny ty dny. A i dneska se vypravíme do jednoho z let.
3: Přesně tak. Jak říká Petr, o Benátskou vstupenky budeme hrát po 16., ale po 15. se vrátíme do roku 2005, pokud vám v tom roce bylo 18. Letos máte 39, takže já si dovolím říct, že jste mladoši.
4: Mladý páky.
3: Přesně tak. Ale samozřejmě hledáme všechny, kteří mají jakoukoliv vzpomínku na rok 2005. Jak jsem říkala, po 15. hodině už se na to těšíme.
1: Já vlastně nevím úplně takhle, to si neumím představit, ale vím v tom roce, že ještě 4 roky jsme měli čas, než vzniknul Facebook.
3: Jo, takhle, no tak, jo. Ale čekáme, co budou psát, vidím, nám
4: to
3: s oblibou píší,
4: jaký,
1: no to byli.
3: Třeba měli, jaký měli mobilní telefon, jo, protože tam se to měnilo rok od roku a to už mobily samozřejmě byly.
1: Ale ještě nějakou anténku jsme si mohli možná tenkrát vytáhnout.
4: Myslím, ještě byly
1: vytáhnout. No, to si anténky, taky myslím.
4: Ano, bez pochyby.
3: No, tak jsem zvědavá, co nám
1: já se těším, napíšou. Tak budu poslouchat, mějte se hezky, užijte si to. Ahoj.
3: Díky, ahoj. Ahoj.

0: Hodin plus minuta před 15. hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy, pojišťovny řeší ty červnové a červencové bouřky a to už se na zítra blíží další teda. Víc ve zprávách, potom Aneta Langerová, voda živá. A tím jsme se dostali i k počasí, o němž má přehled Renča.
1: Jasně, zítra bude teplo, jak si říkal, přibudou přehánky a bouřky, naměříme 25 až 30 stupňů, na Jihomoravě až 32, na horách 22.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
3: Zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
4: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v raním tématu.
3: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
4: Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku Hello. Na cestu.
5: Kam jedete?
6: Do Chorvatska.
4: Ne.
3: Nebo potřebují slyšet výherní heslo.
7: Haló, tady Impulzovi.
8: Dobrý
3: den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
8: Dobrý den.
4: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
3: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Byly škody za stovky milionů. Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá déle. Paliva půjdou znovu cenově nahoru. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Pojišťovny zaměstnávají červnové a červencové bouřky. Jejich klientům způsobily tisíce škod za stovky milionů korun. Nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobytí a intenzivních srážkách. Agentura ČTK od největších pojistitelů zjistila, že nejvíc případů mají ze středních Čech. Silné bouřky se navíc znovu přihlásí o slovo už zítra. Do celého Česka můžou přinést přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Hlavně na jižní Moravě zatím zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se už ale otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
11: Dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou vlastně. Ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolevají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
10: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na 2 místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Zítra paliva můžou podražit. Cenový strop na pohonné hmoty určovaný státem totiž zítra znovu stoupne. Benzín oproti dnešku zdraží o 2 haléře na 41 korun 88 haléřů za litr. U nafty bude nárůst výraznější. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun 19 haléřů. To je o 40 haléřů víc než dnes. Nafta se tak skoro po měsíci vrátí na úroveň 39 korun. Západočeská univerzita v Plzni investuje, rekonstruuje budovy, kupuje byty pro špičkové vědce. Za poslední 4 roky vydala i s dotacemi víc než 1 miliardu korun.
12: Téměř 300 milionů korun spolkne rekonstrukce historické budovy Fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Dalších 230 milionů šlo do 2 vysokoškolských kolejí na Borech. Tam byly důvodem dotace, kterých už v příštích letech nebude k mání tolik. Aby univerzita přilákala špičkové pracovníky, musí také investovat do bytového fondu. Pro zahraniční vědce kupuje například byty ve věžích Sisters, které vyrůstají u náměstí Českých bratří. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: A přesně 3 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je teď Petr Bružík.
1: A Renata Kuková a budeme společně vzpomínat na rok 2005, tak se přidejte.
0: Už za chvilku a nějaké to osvěžení přinese taky první česká superstar Aleta Langerová. A voda živá právě teď.
9: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: už jsme osvěženi. No a pojďme zase vzpomínat, zahloubat, i když je tentokrát ne úplně daleko do minulosti.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pojďte s námi vzpomínat, jsme v roce 2005 a vy plnoletí, ale samozřejmě přidejte se i vy, kterým bylo míň nebo víc. Zkrátka, pokud máte na rok 2005 nějakou konkrétní vzpomínku nebo příběh, dejte nám o nich vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Já už jsem tady mluvil o tom osvěžení, no a my se vracíme do roku 2005. Na Labské boudě v Krkonoších tehdy naměřili rekordní sněhovou pokrývku. 335 čísel sněhu.
2: No, tak to tam letos není, teda aspoň teď to tam není určitě.
0: Bral bych aspoň metr tady před rádiem, tak se vyválet.
2: Jo, tak to by bylo krásný. Od roku 2005 už se nemuselo na vojnu, z toho měl leckdo radost. Povinná základní vojenská služba byla zrušena a armáda se stala plně profesionální.
0: No tak hlavně 18-letí mladíci v roce 2005 hojně asi bouchali šampaňské a slavili, protože...
2: No jasně, nemuseli, ale zase vojna dělá chlapa, takže rodiče si říkali, a kde se teda pochlapí ten můj synek?
0: Jo, já jsem toho zastance taky, že by se
2: jo, měli pochlapit,
0: že jako ty chlapy by z nás měly být.
2: No dobře, tak pojďme dál.
0: V tom roce 2005 začal lékařům v Česku při operacích pomáhat robot. V ústřední vojenské nemocnici v Praze seděl chirurg u konzole a nástroje ovládal joystickem. O výhodách tehdy mluvila lékařka Pavla Svobodová.
3: Robotická chirurgie vlastně přinesla určitě zlom do naší operativy díky tomu, že právě ty technologické výhody, které robotická chirurgie přináší, nám usnadňují provádět mini-invazivně i velmi složité výkony.
0: Ale jako proč ne, to je jako samozřejmě vývoj, ten překotný, tomuhle já fandím. Na druhou stranu, když mi něco je, já radši fyzicky vidím toho lékaře, jo, nebo tak, lékařku, sestřičky a tak dále.
2: Jasně, ale tak u toho samozřejmě taky byli, ale pak už prostě, no proč ne, ne robot?
0: Jo, jasný.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: V dnešní době i roboti tvoří hudbu, to tehdy vlastně ještě taky úplně nebylo. Tak si pojďme zahrát, co jsme tehdy slýchali. No Name, Starosta 2005.
0: To je bezva, tak jako v našem městě Starosta. No Name, to je prostě, to se dá poslouchat pořád dokola. Sarah Connor přišla tenkrát z písní Living to Love You. To je romantiárna pro tebe.
2: Ale vzdychal jsi ty, zajímavý. Ty jsi taky romantik, skrytej.
0: Já jsem si představoval, že nějaký páteční sobotní večer, kolem půlnoci, teplo, jo, svíčka hoří, vínko ve skleničce a máš vedle sebe někoho, koho chceš.
2: Tak. Já tě nepoznávám. Tak ale pojďme radši dál. Činasky a Vrchlabí, to byl taky rok 2005.
0: Bezvadný klip k tomu, jak tam Michal Malátný řídí ten sypač nebo ten pluh, takže Činásky já můžu velmi teda mimochodem. No a pojďte vzpomenout tedy na rok 2005, ať už vám bylo 18, nebo i vy, kterým bylo méně, více, prostě co si pamatujete z toho roku, bereme úplně všechno. Vaše příběhy na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo můžete namluvit, velice jednoduše, že přidržíte ten mikrofonek a my vás v tom roce přidržíme ještě vlastně muzikou, protože James Blunt tehdy přišel právě s touhle věcí.

0: Plus, pondělí odpoledne, za chvíli třeba zpěvák Fancy a taky krásná letní Hana Zagorová s Petrem Kotovaldem a Standou Hloškem. Ahoj léto, na to určitě počkejte. Stejně jako na dopravu, tady ty zprávy nejsou úplně ideální, pořád je uzavřená dálnice D3 směrem od Českých Budějovic. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále uzavřená dálnice D3 směrem od Českých Budějovic na Prahu mezi výjezdy 95 a 84. Hasiči tady odklízejí následky nehody kamionu. Na objížďce přes Planou nad Lužnicí je 3-kilometrová kolona směr Praha. Kvůli zúžení vázne doprava na trase z Humpolce do Pelhřimova v úseku Vystrkov Záhoří. I tady pevné nervy, hlavně v tomhle počasí pitný režim a pochopitelně ideálně v klidu a s úsměvem s rádiem Impuls. Do dopravy se zapojte i vy, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu!

0: odpolední impuls. Hned po nás Hana Zagorová, Standa Hložika, Petr Kotwald. Ahoj léto, než si zamáváme tomu létu, tak tady máme vaše příběhy.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Vracíme se s vašimi vzpomínkami do roku 2005 a napsala nám na WhatsApp Sonja z Blanska. V tom roce mi bylo 18. Udělala jsem si autoškolu a koupila od strejdy svoje první auto, bílou Škodu 120 za 3000 korun. Jezdilo se mnou 4 roky a byla to klasika. Okénka se stahovala kličkou a v zimě se skla polévala vodou, aby rozmrzla.
0: No hele, ale jako auto za 3000, neber to, jo?
2: No jo.
0: Škodovinka 120, já jsem jí měl taky, takže chápu. Takhle v té paluce ten vyklápěcí popelníček, no to byly časy. O neuvěřitelný zážitek z roku 2005 se s námi podělil Pavel. Tehdy jsem v létě přejel na kolečkových bruslích naší republiku z jihu na sever, od Studánek do Šluknova. V kočáru jsem před sebou tlačil svá tehdejší desetiměsíční dvojčata Juditu a Agátu.
2: No tak teda,
0: to je výkon.
2: Klobouk dolů. Já jsem se nejdřív lekla, koho přejel na kolečkových bruslích. Já myslela třeba kočku jsem se lekla, ale takhle, Pavle, to jste dobrý. Ozvala se i Andra, která nás poslouchá v New Yorku, kde žije. V roce 2005 jsem se v parku v Altáku u Verrazano Bridge vdávala tady v Americe. Během ceremonie ale přišla neskutečná bouře, trvala asi 20 minut a lidi, kteří kolem nás stáli, byli zezadu celý mokří. My dva jsme ovšem zůstali úplně v suchu. Ženský říkali, že je to boží požehnání a chlapi, že varování. Nicméně jsme spolu už 21 let, takže to bylo požehnání. Ještě píše PS. Ten rok jsme taky našli naši kočku, která s námi byla 20 let až do loňska.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Dneska tady připomínáme rok 2005 a tehdy se u nás chodilo do kina na animák Madagaskar. V něm nás bavil Lev Alex, Zebra Marty anebo Lemur Král je limán.
3: Já tak rád trsám, trsám, ty tak rád

0: Rádio Impuls v pondělí odpoledne, hned za chvilku další česká muzika o tom, co může v letě vzniknout, a je to moc krásné, leckdy, Mirai, Summer Love. No a taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 2005, už za chvilku.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC

0: na 90, tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Odpolední impuls, aktuální čas 15.37, za chvíli další muzika, už ale z roku, o kterém se dneska bavíme, tak pojďme dokončit s vámi to vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se společně vrátili do roku 2005 a hledali jsme vás, kterým se ten rok něčím vril do paměti. Ozvala se nám Lucie, v tom roce studovala obchodní akademii v Plzni a milovala prý tehdejší módu. Nosila jsem bokovky, barevná tílka, lesklé pásky a rovné vlasy, které jsem si už tehdy žehlila žehličkou na vlasy.
0: No jo, to já jsem se nežehlil vlasy žehličkou na vlasy.
2: By si spálil tu kůži.
0: Tomáš si z té doby pamatuje svůj telefon Nokia 6230. I, na kterou si stáhl první vyzvánění formátu MP3.
2: No, o tom jsme se bavili, no, jak ty mobily vlastně byly různý.
0: A teď, ale pozor, to ještě kolikrát bylo placený, že si poslala SMSku třeba za 30 korun a vlastně přišel ti ten odkaz a měl si zvonění. To bylo jako dneska, jestli stáhneš tam cokoliv a zvoní ti to.
2: Jo, takhle. Aha, vidíš, no tak já asi měla pořád asi ten
0: točící
2: telefon možná. Napsala i Ani, které bylo v tom roce 2005 11 let, přesně tolik je dnes její dceři a může tak porovnávat, jak moc odlišné bylo tehdejší dětství od toho současného.
0: Posluchač Marek je zjevně dobrodruh, nebo aspoň v tom roce 2005 rozhodně byl.
3: Tak v roce 2005 jsem vyrazil na motorce z Čech do Mongolska, ještě s kamarádem Honzou, a najeli jsme přes 20 000 kilometrů a cesta nám trvala 7 týdnů, ale bylo to super.
0: No ty bláho, hlavně se v pořádku vrátili.
2: No, vrátili, zjevně. Ale jo, tak hele, když má někdo takovouhle dobrodružnou povahu, miluje motorky, tak asi jo.
0: To taky jde, no proč ne?
2: Musíme říct našemu Vlastovi Korcovi, to je taky velký milovník motorek, jestli byl v Mongolsku někdy.
0: A jestli zamířil, ano. A vzpomněl jsem se na film Občanský průkaz, tam právě se řešilo Mongolsko a něco tam bylo ohledně jurty, jak se ptala jedna z těch učitelek, nevěděla, a druhá soudružka učitelky říkala, že jurta je takové obydlí, které používají mongolští soudruzy.
2: Jo, takhle. Tak je to možný, no, je to možný. Pojďme si ale zahrát.
0: Jo, rok 2005 bohatý i na muziku a v té době samozřejmě Petr Muk se svým úžasným, skvělým hlasem přišel s peckou Láska, ta nebezpečná věc. Tak si ji dáme teď jako konečnou na vzpomínání ohledně roku 2005.
1: Když nám bylo 18.

0: Rosa, další muzika za chvilku. Elán, otázníky, co nevidět, ještě předtím se koukneme i na silnice. Silný provoz momentálně sledujeme třeba na příjezdu do Litomyšle. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty. No a pozor, máme bezvadnou věc, a to hnedka na zítřek, protože zítřek bude na Impulzu patřit mistrovi Karlovi Gottovi. Mistr by totiž oslavil 87. narozeniny a my si zítra po celý den budeme připomínat jeho největší hity.
1: Co jenom připomínat? My budeme i soutěžit o knihu Má cesta za štěstím, což je autobiografie Karla Gotta, taková ta obrovská, veliká, tlustá, silná, kde najdete úplně všechno. Navíc ty knížky vlastnoručně podepsala Ivana Gottová, tedy manželka Karla Gotta, a jak jsem říkala, hrajeme o nich na sociálních sítích, takže sledujte náš Instagram, laďte Radio Impuls, protože Gottovy narozeniny začneme slavit zítra hned od rána.
0: Zítra celý den s mistrem Karlem Gottem tady na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už opět čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následků nehody je uzavřená D3 mezi výjezdy 95 a 84 směrem od Českých Budějovic na Prahu. Na náhradní trase přes Planou nad Lužnicí už je 4-kilometrová šňůra. Silný provoz sledujeme na příjezdu do Litomyšle od Cvita v posilnici 35 a zhruba 1,5 km má kolona na průtahu Libercem na trase Turnov-Chrastava. Můžou za to stavební práce na silnici číslo 35. Kvůli zúžení se ucpává taky cesta z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Záhořím a profíci z Global Assistance hlásí, že nová nehoda zavřela D7 mezi kilometry 60 a 66 na tahu Praha-Chomutov. Dávejte pozor, ať se nestane něco dalšího. Ozvěte se taky do dopravy 007 605 222 007, to je telefonní číslo, a nebo je tady naše žlutá mobilní aplikace se 4A, kam to můžete nahrát. Šťastnou cestu!
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme, a to bez limitu.

0: Pod ním půl se minuta před 16. hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy. Hned jedna z nich bude o zítřku, kdy to má být masakra. Teď se bavíme o počasí. Víc tedy ve zprávách. Lucie Bílá a Okurky, další česká muzika hned po zprávách. A venku tedy na ten zítřek.
1: No, ty už si to trošku načal. Já řeknu jenom, že bude teplo, ale deštníky se opravdu budou hodit, protože přibudou přeháňky a bouřky. Víc ve zprávách. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách 22.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Do Řecka vyrazí tým českých hasičů. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí, to znamená riziko velmi silných bouřek.
7: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
5: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Půdní sucho už je ve skoro polovině Česka extrémní. To je nejvyšší možný stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm. A na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%. To znamená bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Do Řecka zítra brzy ráno odjede český hasičský tým. Působit bude v oblasti zhruba měsíc. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti, která je velmi ohrožená požáry v přírodě. Tým má 22 členů. Sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Mluvčí hasičů to řekla agentuře ČTK. Doplním, že Česko už v zahraničí pomáhá. Dva naše vrtulníky se podílejí na hašení požárů na jihu Francie. Podkrušnohorský Chomutov si na nové nádraží musí počkat. Od zveřejnění výsledků architektonické soutěže se projekt výrazně nepohnul. Neplatí už ani termín, podle kterého se mělo začít stavět za 3 roky.
8: Nový terminál bude kousek od dnešní Lipské ulice. Vítězný návrh zůstává v platnosti, jen se nezačne realizovat hned. To je nejnovější rozhodnutí správy železnic. Stavba bude drahá, především kvůli zahloubení železnice. Koleje se mají v Chomutově schovat pod zem. Přiblížení autobusové i vlakové stanice k centru a větší komfort pro cestující se tak odkládá minimálně o 10 let. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Ruští stolní tenisté se vracejí na světovou scénu naplno. Od 28. července se mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení nicméně zůstávají pod taktovkou příslušné hostitelské země.
0: A přesně 3 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Další za hodinu s vámi Petr Bruží
1: a Renata Kuková a za chvíli budeme soutěžit o lístky na Benátskou s Impulzem.
0: Lucie Bílá a Okurky právě teď pro vaši radost a hezké odpoledne s Impulzem.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Spodní impuls za chvíli třeba čínská selhání. Další česká muzika, my sledujeme také aktuální dopravu. A doprava 007 je tady už za 3 minuty. A už příští týden vlastně přijde ta velká věc, letošní benátská s impulzem.
1: Jasně, ve čtvrtek se to rozjede, my u toho s Petrem budeme taky, nejenom my, budou tam i další naše kolegové a spousta vystupujících od No Name přes Miraje, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, samozřejmě švédští Roxette, ale budou tam třeba i Příbuzní nebo Mňága až Dorp.
0: Žlutý
1: ten program
0: pes, no,
1: přesně.
0: Mraky
1: nabit. Tý to bude. No a jestli u toho chcete být, tak je tady dobrá zpráva. I tento týden soutěžíme o 2 lístky na celý program benátské od čtvrtka až do neděle.
0: A tak dál, poslouchejte Impuls.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává přerušený provoz na D3 mezi exity 95 a 84 směrem od Českých Budějovic na Prahu. Na objížďce přes Roudnou a Planou nad Lužnicí už 4-kilometrová šňůra, tak pevné nervy. Kvůli zúžení se vleče doprava v Liberci na silnici 35 směr Hrádek nad Nisou. Kolona tady má asi 1,5 kilometru. Tečka za touhle relací bude pozitivní. Dálnice D7 je po nehodě mezi kilometry 60 a 66 opět plně průjezdná, je to na tahu Praha-Chomutov. Cokoliv přidejte i vy, dopravu s námi můžete vysílat, budeme rádi, a hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, ty taky z Činasky a jejich selhání.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: za chvilku zase česká muzika, Krištof, Do nebe se propadám. No a za vámi už zanedlouho poletí možná dvě vstupenky na Benátskou.
1: Přesně tak, protože celý týden o ně hrajeme, vystoupí tam spousta kapel účinkujících, bude tam 5 pódií, No Name, Činasky, MIG21, Rockset. I dnes pro vás tady máme 2 lístky na celý festival od 23. do 26. července, tak si o ně pojďte zahrát.
0: No a teď jak? Velice jednoduše. Napište nám, proč byste měli vstupenky na Benátskou vyhrát právě vy a na koho se tam nejvíc těšíte. K odpovědi přidejte vaše jméno, odkud jste, a to všechno nám pošlete na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme vítězi.
2: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Odpolední impuls, za chvíli impulzovic krabička a v ní připraven Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. A už jdeme rozdávat vstupenky na Benátskou s impulzem.
1: Je to tak, my jsme po vás chtěli, žádná soutěžní otázka to prakticky nebyla, my jsme vlastně chtěli, abyste nám napsali, proč byste měli vstupenky na Benátskou vyhrát právě vy a na koho se tam nejvíc těšíte. Těch odpovědí byla spousta. Kdyby jsme s Petrem měli tady opravdu pytel těch vstupenek, tak vám je rozdáme všem, protože jsou to krásný příběhy. Všichni byste si zasloužili ty dnešní dvě vstupenky vyhrát, ale máme jenom dvě. Takže na telefonu v tuhle chvíli je Pavlína.
0: Ano, Pavlína Parkanová od Pelhřimova. Pavlínko, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Povězte,
1: odpoledne.
0: Proč právě pro vás ty vstupenky?
2: No, napsala jsem takovou odpověď, protože celý život žiju hudbou od mala. Vedu k tomu i svoji dceru a jednou bych se chtěla dočkat i toho, abych mohla chodit na festivaly s vnoučátkama.
1: Máte nějakého oblíbeného interpreta, kapelu?
2: No, tak je jich víc. Já mám ráda i jako cizí hudbu, cizí interpretů i českou. Mám prostě od každého něco ráda.
1: A na Benátské?
2: Asi.
0: Ta zásadní otázka, na koho se nejvíc těšíte na Benátské?
2: No, na Rockcity určitě. Už jsem na nich byla v Praze, ale to žila ještě Marie Fredrikssonová v O2 aréně.
0: To už je pár let, kdy Marie mezi, mezi námi. Tak to bude pro vás velký zážitek.
2: No.
1: Koho vezmete sebou?
2: No, buď manžela nebo dceru.
1: No, to si budou muset střihnout.
2: tak.
0: Nebo dokoupit vstupenku, je to jedno, jo? Prostě můžete všichni, to zase nemusíte to udělat určitě. Takový výběr no. podle zásluh. Dobrá, Pavlínko, mějte se dobře, těšíme se na viděnou na Benátské,
2: ano,
0: už příští týden.
2: Já vám moc děkuju. Moc děkuju a mějte se hezky, zdravím.
1: Užijte si to tam, děkujeme.
0: Díky,
1: taky.
0: Taky, ať se daří. No. Takže Pavlína Parkanová od Pelhřimova, tak má dvě vstupenky na Benátskou, další dvě budou připraveny zase zítra, není-liž pravda?
1: Je to pravda, až do pátku rozdáváme po dvou vstupenkách každý den.
0: A tak dál, poslouchejte Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: v pondělí odpoledne další česká muzika za chvíli. Iveta Bartošová připravená, Víš lásko. Koukáme také na silnice, nepojízdný nákladák působí problémy na D1 na 24. kilometru v tom omezení, v tom kritickém místě. Co se děje, to se dozvíte v dopravě 007 už za 2,5 minuty. No a kromě toho pro vás máme krásnou možnost, jak potěšit své parťáky a kolegy v práci. Své milionové kolegy, protože spoustu ze svých kolegů z práce máme třeba jako kamarády, že zajdeme na pivo nebo tak, a vy jim můžete nechat zahrát ve vysílání Rádia Impuls.
1: Přesně tak, je to úplně jednoduché, když se tady podíváte na naše stránky impuls.cz, tak se vám tam hned ukáží milionoví kolegové, vy si rozkliknete, napíšete vaše jméno, telefon, mail, taky napíšete, proč považujete ty své kolegy za milionové, proč jsou tak bezvední a že jim chcete poděkovat, za co vlastně můžete i pozdravit, to všechno takhle vypíšete úplně jednoduše, pak dáte klik, odeslat, jo, kdybych chtěla psát, tak tady píšu Kuková, děkuju Brožíkovi, že mi dneska udělal kafe, dělám jeho i včera, i zítra, takže to je tvůj milionový takhle, kolega.
0: Dá třeba se to uchopit mnoha způsoby, takhle někomu poděkovat, nebo si udělat oko třeba u šéfa, jo, a u manažerského týmu, zažádat o zvýšení platu, a nebo třeba i můžete v podstatě z dovolené vlastně pozdravit na dálku, zase trošku je nakrknout, jak si říkáš, z té pláže, taky udělat tak registrace.
1: Já si
0: tak
1: úplně to představuju, i že žádám o zvýšení platu. Milý šéfe, posílám vám 7 písniček bez reklam, a kdybyste mi tak jako přidal. Třeba to zafunguje.
0: Ta 100 korunka by se hodila navíc. Dobrá, takže impuls.cz, tam se můžete registrovat do milionových kolegů a každé všední dopoledne po 9. u Vlasty Korce zahrajeme 7 pecek v kuse bez reklam.
2: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepojízdný nákladák ve zúžení komplikuje dopravu na D1 na 24. kilometru směrem z Prahy na Brno. Kolona se táhne od 17. kilometru D1 a průběžně narůstá. D1 se místy ucpává v úseku mezi Rousínovem a Brnem na tahu Vyškov Praha. Práce silničářů zdržují provoz taky na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Záhořím. Kolona u Vystrkova má skoro 2 kilometry. Další kolony hlásí profíci z Global Assistance, a to na příjezdu do Litomyšle od Svitav nebo na vjezdu do Náchoda od Polského Klocka. Přesouváme se taky na trasu Český Brod Lysá nad Labem. Z místa dění referuje naše dopravní spojka, náš parťák. Povídej, co se tam stalo a kde přesně.
2: Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu mezi Vestcem a Semicema. Je to v zatáčce, jak je sjezd na to polní letiště, auto v příkopě. Je to se zraněním, ale veškeré složky na místě, tak snad budou v pořádku. Dejte si pozor, tvoří se tady kolony. Šťastnou cestu.
1: Díky za to info a hlavně tam včas zabrzděte a vyhněte se. Asi kilometr a půl má kolona na průtahu Libercem na trase z Turnova do Hrádku nad Nisou. A ještě jedna informace, po nehodě je pořád zavřená D3 mezi výjezdy 95 a 84 směrem od Českých Budějovic na Benešov. Zapojte se do dopravy 007 taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 A. Šťastnou cestu s Impulzem. No a ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun. Kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn, celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV My Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a My Station.

0: Dopolední impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Další hořící hala se vyskytla. Víc ve zprávách. Potom Daniel Landa a Touha, takže česká muzika připravená hned po zprávách. A co bude připraveno na zítra na obloze?
1: Zítra si musíme připravit sluneční brýle, ale zároveň i deštníky, protože bude teplo, ale přehánky a taky bouřky. Naměříme 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Požár skladu v Čelákovicích způsobil obří škodu. Letní počasí urychlilo žně. Trump znovu přiostřuje situaci v Hormuzském průlivu. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Požár haly v Čelákovicích způsobil astronomickou škodu. Prostor s uskladněnými elektrokoloběžkami hořel dnes od brzkého rána. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Agentuře ČTK to řekla mluvčí středočeských hasičů. Likvidace požáru potrvá zřejmě do noci. Příčinu podle mluvčí vyšetřovatelé zjišťují. Horko popohání zemědělce. Sklizeň obilnin je letos oproti loňsku výrazně rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch obilnin. Loni měli touto dobou posekaných přes 5%. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Podle rezortu sklizeň urychlilo právě příznivé počasí uplynulého týdne. Zatímco loni neměli touto dobou farmáři sklizené ani procento ploch řepky, letos už překročili 11%. Současné vyšší tempo prací ale mohou pozastavit očekávané silnější bouřky. Před těmi meteorologové vydali výstrahu už na zítřek, a to pro celou republiku. Slovenští farmáři hlásí milionové ztráty. Co nezničilo sucho a oheň, to těsně před sklizní dorazily bouře. Zemědělci u našich sousedů zažívají jednu z nejnáročnějších sezon posledních let.
3: Farmári už nahlasujú škody poisťovniam a šplhajú sa k desiatkam miliónov eur. Celkový rozsah sa bude ešte zvyšovať, keďže po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. Išlo o silné búrky sprevádzané krupobytím a výchricami. Táto reťaz udalostí spôsobila kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Vanilková zmrzlina hraje v Česku prim. U stánků tvoří víc než polovinu objednávek. Dařit se ale může i prodejcům kuriozních příchutí. V rámci letního speciálu České prázdniny s Rádiem Impuls to zjistil reportér Tomáš Zemánek, který vyrazil za zmrzlinářem z Kunětic.
4: Vznikají tady v tom zázemí. Příchutě si vymýšlíme vlastně sami. Teďka třeba točíme škubánkovou, to je brambory, mák, máslo, smetana.
5: Vysvětlil mi ve své kuchyni Zdeněk Pavlis. Hotové směsi posílá do restaurací, vyrábí na nuky. Zásobuje ale i vlastní stánek, kde dneska točí mladík František. Kolik lidí už si dneska dalo bramborovou zmrzlinu?
6: Jo, překvapivě dost, jede to tady dneska asi nejvíc.
5: Kdybych se zeptal, jakože se lidi určitě ptají, co od toho mám čekat, tak co jim říkáte, jaká je bramborová zmrzlina?
6: Přesně jak si to představujete, když babička dělala ty bramborové škubánky, no.
5: Brambory, gorgonzola nebo ovoce, jehož název jste nikdy neslyšeli. Proto je tenhle stánek slavný. I tak ale nejčastěji vydává klasiku. Co si dali, na to jsem se zeptal příchozího dua zákazníků, dědy a malého vnoučka.
7: No, vanilkovou, tam je chutná potjedu.
5: Kokoladovou. Kunětický mistr zmrzlinář Zdeněk Pavlis říká, že nejvíce lidí chodí po otevření na jaře. Fronty mívá ale i v létě. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Americký prezident Donald Trump znovu přiostřuje situaci na Blízkém východě. Uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Iránu v Hormuzském průlivu. Navíc prý budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatky. Šéf Bílého domu to dnes napsal na své sociální síti True Social. Než nad klíčovou lodní trasou na začátku konfliktu uplatnil kontrolu Irán, procházela Hormuzským průlivem pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
8: No a zprávy Rádia Impuls 4 minuty po 17. hodině jsou za námi s Lenkou Svobodovou. Další za hodinu. S vámi je nadále Petr Bružík.
9: A Renata Kuková, my se podíváme na poslední semifinalisty fotbalového mistrovství světa.
8: A to už za chviličku. Daniel Landa a Touha právě teď. Hezké odpoledne s Impulzem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: odpolední impuls, 4 minuty před 17:45, za chvíli zase česká muzika při pondělku, velmi se hodící, Marek Ztracený, Modlitba za pátek, no už aby byl. Sledujeme také aktuální dopravu. Kvůli odklízení následku nehody je pořád zastavený provoz na tahu České Budějovice Praha. Doprava 007 už za 4 minuty. No a dneska se mnou sportěčka přítomná ve studiu. Na fotbalovém světovém šampionátu zůstaly poslední 4 týmy, asi 4 nejlepší, řekněme. No a nejsou to ledajaká mužstva.
1: No tak ty jsi to vlastně řekl, protože jsou to opravdu ti nejlepší. Ne kvůli tomu, že zůstali mezi 4. Tenhle ten moment tady ještě opravdu v historii světových šampionátů nikdy nebyl, protože v tom semifinále jsou všechny 4 týmy, které jsou zároveň mezi 4 nejlepšími i podle žebříčku FIFA. Takže první v žebříčku Argentina, druhé Španělsko, třetí Francie a čtvrtá Anglie. A tohle tam teď máme taky v semifinále.
0: No tak tohle papírové předpoklady nelžou, nebo přesně, neměli by minimálně.
1: Pro tento,
0: to je psáno, to je dáno.
1: Ano, přesně tak, pro tento šampionát platí, že prostě ti nejlepší jsou tam, kde mají být. Zítra se o finále popere Francie se Španělskem a ve středu Anglie s Argentinou, tam už budeme vědět. K tomu jenom dodám, že vlastně každý z těch 4 semifinalistů už někdy mistrovství světa vyhrál, takže není to zleknutí, žádný nazdárek, každý už to zažil, když se raduje s tou trofejí. Naposledy to byla před 4 lety Argentina, která byla ve finále s Francií, takže teoreticky, když se na to takhle dívám, se může opakovat to, co se stalo před 4 lety přesně v Kataru, potkal? Že by bylo stejné složení, ale toho samozřejmě předbíháme, oba finalisty poznáme právě až ve středu večer.
0: No ne, tak jo, pojďme předbíhat, kdo to letos vyhraje.
1: Takhle, když jsem se dívala, jak to zase vypadá u bookmakerů, tak ti favorizují Francii.
0: Já jsem měl před začátkem lehkého favorita Španělsko a teď si myslím, že to bude taky Francie teda.
1: Francie byla vlastně na posledním šampionátu ta poražená ve finále, ale ten o další 4 roky zpátky vyhrála, takže si drží opravdu tu laťku hodně vysoko.
0: Minimálně se těšme na to, že to budou hezké fotbaly.
1: To rozhodně.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a vy váš taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Porouchaný nákladňák blokuje provoz na D1 na 24. kilometru v místě zúžení směrem z Prahy na Brno. Kolony se teď táhnou v úseku už od 13. kilometru D1 směr Brno. Přerušované kolony vidíme dále na D1 mezi Rousínovem a Brnem ve směru od Vyškova na Prahu. Kvůli odklízení následku nehody je stále zastavený provoz na tahu České Budějovice Praha, a to v úseku Soběslav Planá nad Lužnicí. 3-kilometrový dopravní štrůdl se vyne na průtahu Náchodem směrem z Polska na Jaroměř. A další kolony vidíme na silnici 35 v Liberci směrem od Turnava na Chrastavu. A zdržíte se ještě také třeba na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od D5 k D1. Vydržte to a cokoliv dalšího přidejte i vy spoza svého volantu. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky se skupinou Roxette, a hned pak bude Marek Ztracený a Modlitba za pátek.

máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.

0: za chvíli zase skočíme k české muzice, opět a Radeček, bratři, hned po nás. No a taky dneska byli vysláni za vámi naši radostní velvyslanci.
1: No jo, radostní velvyslanci vždycky přináší nějakou radost, nebo ji chceme znát od vás, co vám dělá radost. A Michal Ransdorf, ten náš expert na radost pro dnešek, se zajímal o ty, kteří musí nejvíc škytat z toho, jak na ně myslíte. Ty na někoho myslíš, že by mohl někdo škytat?
0: Já určitě myslím, no já si myslím, že pár lidí v průběhu neškytá.
1: Fakt jo? Tak jmenuj tři. Jsem tě zaskočila.
0: No, ale tak já nechci nikoho jako urazit, že jo? Tak on nemyslí na mě, no.
1: Tak, a jo, takhle. Jo, já zase, třeba dneska, a musím říct, že od rána myslím na mýho úplně prvního parťáka z rádia. Aha. Bylo to Rádio Brno 957, to už dávno neexistuje. A on má dneska narozeniny. Je to takový jako tehdejší Petr Brožík pro mě.
0: Jo,
1: a
0: jo, jo.
1: To bude kapitančik, tak já mu musím napsat, takže na něj myslím. Tak doufám, že škytal.
0: Takže ten určitě škytá celý den.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
8: Moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: dopolední plus Impulzovic krabička už teď připravená. Petra Janů s Petrem Jandou. Jedeme dál, my pojedeme taky za chvilku dál právě k té české muzice. No a taky dneska byli vysláni ven naši radostní velvyslanci.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: Zajímalo, na koho myslíme? Chtěli pozdravit, nebo kdo vlastně škytá tím, jak moc na něj myslíme možná. V tuhle chvíli bychom měli slyšet všechny impulzáky. Co
0: kdo
2: si
0: to
2: vy?
0: Je? To se dozvíme od vás.
3: Pozdravila byste nám do vysílání člověka, na kterého už dlouho myslíte a nestíháte se mu ozvat.
4: Všechny své bývalé spolužáky z Olomoucké univerzity. Zdravím všechny vědátory a těším se, až se sejdeme u Magora na pivu.
5: Asi se stíhám ozvat, ale i tak bych nejvíc pozdravila maminku, protože se to zaslouží nejvíc ze všech.
3: Pozdravte nám do vysílání člověka, na kterého už dlouho myslíte a nezvládáte se mu ozvat.
6: Zdravím svoji kamarádku Míšu z Ostravy, která bohužel žije 400 kilometrů od mého bydliště. Známe se už 20 let a pořád nám to drží.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: dopolední impuls, my jedeme taky dál, česká muzika. Za chvilku Michal David, koloupijeme kolu, sledujeme taky aktuální dopravu. 3-kilometrová kolona na trase Uherské Hradiště Brno a stále přerušený provoz na D3. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. Zítra je úterý 14. července a právě zítřek bude na impulzu patřit Karlu Gottovi. Mistr by totiž zítra měl 87. narozeniny. A my si po celý den budeme připomínat jeho největší hity.
1: Nejenom, že budeme hrát Gottovi písničky, ale my budeme hrát i o jeho knihu Má cesta za štěstím, což je autobiografie Karla Gotta. Takže nejenom, že vás vyzýváme k tomu, abyste poslouchali Impuls, abyste si mohli případně zpívat jeho písničky, protože u nich se zpívá, tančí, to je vždycky jakoby dobrá nálada. Ale na sociálních sítích budete moci vyhrát, takže sledujte i náš Instagram.
0: No a tu knihu i ve vysílání budete moci vyhrát, takže další důvod pro poslech vysílání Rádia Impuls. Takže zítra laďte Impuls a připomeňte si s námi mistra Karla Gotta.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 17:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Zhruba 3-kilometrová šňůra aut se sune na trase Uherské Hradiště Brno na úrovni Zlechova. Důvodem je tady zúžení mezi Starým Městem a Buchlovicemi. Stále je taky přerušený provoz na D3 mezi kilometry 95 a 84 na tahu České Budějovice Praha. Na 91. kilometru D3 likvidují hasiči následky dopolední nehody kamionu. Jezdí se po náhradní trase přes Soběslav a Planou nad Lužnicí a je tady 2-kilometrová kolona směrem od Budějovic na Tábor. Porouchaný kamion teď přikáží taky na D1 směrem z Prahy na Brno na 24. kilometru v tom slabém místě, v tom zúžení. Doprava kolabuje v úseku už od 12. kilometru D1 směrem do Brna. A profíci z Global Assistance upozorňují na hustý provoz v Náchodě na cestě z Polského Klocka směr Jaroměř. Další místa a problémy můžete ohlásit i vy velice jednoduše, když zavoláte na 605 222 007 nebo to nahrajete do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a tak, jak jsme vystřídali před 15. hodinou Vláďu Jaroše, tak nám to oplatí a střídá on nás.
2: Ahoj. Ano, ahoj, no miluju ten pocit z druhé strany, ale pro vás je teď milejší, že jo?
1: No, takhle, pro nás je to standard, jako jo?
2: Pro vás je to standard, vlastně, ale jako odcházíte, víš, jakože přicházím po druhý.
1: Ano. Takže.
3: Ty budeš mít ale večer dobrou zprávu, jako by parádní zprávu, co?
2: Kterou myslíš teďka?
3: Myslím, teď jezdím s úsměvem,
2: protože... Jo, narážíš na to dobře, ano. Ty, z toho, ty to tak jako prožíváš vždycky s náma ty výhry. Ano, ona padla ta nejzásadnější výhra, že tankování na rok zdarma. A tak si připomeneme ten okamžik, kdy Petr Berka dneska měl u sebe tohohle posluchače. A ono to celý bude takový večerní vysílání na cestách, protože ještě v rámci našeho cestování a prázdnin, který prožíváme, české prázdniny s Impulzem, tak zamíříme do východních Čech na Hořický Trubičky, tam, kde se vyrábí.
3: Tak ty ale miluji.
2: No tak vidíš, že tím dělal
3: dětství,
2: já bych
3: dětství.
2: Taky křupnul a teď tam naši reportéři byli přímo u těch lidí, co tam je jako, víš, jako teď tam jede před něma těch prostě 20 trubiček za vteřinu projede ti pod rukama.
3: No, to je nádherný. Já se vždycky, když je někde mají, tak já se vždycky ptám, a jsou opravdu z Hořic? Jo, protože takových je ještě jako lázeňské oplatky. Prostě lázeňské oplatky jsou jenom z Karlových Varů, ale oni mají v Luhačovicích a kde všude jsou lázně?
2: Janské lázně taky mají, jo, svoje taky, už jako vyrábí. No.
3: A hořický trubičky prostě musí být z Hořic. No,
2: takový tak to bude. Se těším. Já taky strašně.
1: Ještě se vrátím k tomu tankování na rok zdarma. To je přesně typický příklad toho klikaře, když tohle vyhraješ v tuhle chvíli, kdy má skončit zastropování a zase opět ve hře Hormuz, takže to bude stoupat nahoru. Už teď ta ropa letí nahoru raketově.
2: Jo, tak, jo, je to tak a to se ještě do toho všeho tam jednou stalo, no. Že tam přijel člověk, který vlastně to ne, že nepotřeboval, ale měl firemní auto, kdy mu to jako proplácelo. Takže to se taky jako, takhle se toho občas taky povede, no.
3: To
2: tak to jsou taky náhody, teď taky, no.
1: A to všechno díky Impulzu, tak ano, je to s námi tak. A s vámi dál, Vladě, Jaroš, mějte se hezky.
2: Ahoj.

0: Dobrý večer, za chvíli 18. hodina. Připravili jsme pro vás to nejlepší z české slovenské muziky. Za chviličku žijeme dál českou muzikou po zprávách Jelen Magdaléna. Díváme se i na zítřejší počasí. Co se týká zítřejšího dne, tak meteorologové slibují ráno a odpoledne, zejména na východě, ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Dneska hrozily jenom na horách. Nejvyšší teploty budou okolo 30 stupňů.
1: Zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
2: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v ranním tématu.
1: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
2: Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku Na cestu.
3: Kam jedete?
4: Do Chorvatska.
2: Ne, ne.
1: Nebo potřebují slyšet výherní heslo.
5: Haló, tady Impulzovi.
6: Dobrý
1: den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
6: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
1: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Regulace paliv končí, Trump chce být strážcem Hormuzu a v Přerově chytali hada. Je 18 hodin, zpráv zdraví Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Změna je za rohem. Ministerstvo financí od příštího pondělí ruší cenovou regulaci pohonných hmot i prominutí spotřební daně u nafty. Podle analytiků to odstartuje prudké zdražování u čerpacích stanic. Ministryně Alena Schillerová potvrdila, že mimořádná tržní situace vyvolaná konfliktem na Blízkém východě pominula a regulaci už nelze dál prodlužovat. Zatímco benzín kvůli rostoucím maržím rafinérií a dražší ropě podraží o desítky haléřů, u nafty se očekává skok až o 3 korun na litr kvůli návratu původní sazby spotřební daně. Analytici odhadují, že se průměrné ceny obou paliv, které dosud držely pod hranicí 37 korun u nafty a necelých 40 korun u benzínu, mohou do konce měsíce dostat nad 40 korun za litr. Za souvislostmi teď musíme do zahraničí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil obnovení blokády íránských přístavů a převzetí kontroly nad strategickým hormuzským průlivem. Ten Washington plánuje střežit pod novým označením strážce průlivu. Reagoval tak na víkendové vyhrocení konfliktu a krok Teheránu, který námořní trasu klíčovou pro globální dodávky ropy v sobotu jednoznačně uzavřel. Trump deklaroval, že průliv zůstane otevřený pro plavbu všech států s výjimkou samotného Iránu a jeho zákazníků. Za zajištění bezpečnosti této cesty navíc nekompromisně požaduje finanční kompenzaci od ostatních bohatých zemí, a to formou poplatku ve výši 20% z hodnoty veškerého přepravovaného nákladu. Liberecký kraj opraví silnici, kterou poškodil soukromý stavebník. Do rekonstrukce sesuté cesty v Benešově u Semil dá 25 milionů korun. Náměstek hejtmana Daniel David řekl, že by práce měly začít co nejdřív.
11: To, co se stalo na jaře Benešov u Semil, kde se sesul svah, se povedlo poměrně rychle vyprojektovat, vysoutěžit a už by měla začít oprava tohoto sesuvu. Dojde jak sanaci toho svahu, tak ke zlepšení odtokových poměrů.
9: Nejdražší na opravách krajské silnice v Benešově u Semil bude stavba opěrné zdi. Stavaři musí použít piloty a kotvy, aby nestabilní svah zpevnili. Kraj si teď nechává zpracovat posudek, jak moc sesuv půdy zavinil soukromý stavebník. Na základě jeho výsledků chce hejtmanství případně vymáhat náhradu škody. V Přerově vyjížděli strážníci k odchytu exotického uprchlíka. Rozručená žena tam nahlásila na chodníku u jednoho z domů obrovského hada. Na místě se ukázalo, že jde o mladou krajtu královskou, která utekla svému chovateli. Zástupce ředitele městské policie situaci komentoval s nadhledem. Protože tento druh škrtiče je známý svou mírnou a neagresivní povahou, takže zásah nevyžadoval mimořádnou odvahu ani speciální techniku, jako jsou odchytové kleště hasičů. Had se tak dostal zpět do rukou svého majitele. Podobné výjezdy k cizokrajným hadům řeší tamní hlídky pouze několikrát do roka. Mnohem častěji se v ulicích potýkají s domácími užovkami. Zbraňová amnestie přinesla v Plzeňském kraji i raritní kousky. Některé skončí v muzeu. Lidé odevzdali například více než 100 let starou americkou malorážku.
3: Kromě americké malorážky s unikátním systémem nabíjení přinesli v rámci půlroční zbraňové amnestie lidé na policii také britský sabopal používaný při pražském povstání v květnu 1945 nebo německou dvouhlavňovou signální pistoli. V kraji odevzdali celkem 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Amnestie skončila 30. června a zahrnovala také 10 kusů munice, k níž musel být přivolaný pyrotechnik. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Jako jsme dneska rozdávali radost v Teplicích v rámci projektu Jezdím s úsměvem, poslechneme za 35 minut. Vládě Jaroš přeje dobrý večer, teď nás čeká kapela Jelen Magdaléna a taky za chvíli něco z Pomády.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: zasami. Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Žijeme českou muzikou, za chvíli si připomeneme seriál Pojišťovna štěstí. Pamatujete si, taky jste koukali, já taky, Leona Machálková, Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám, a koukneme se i na dopravu. D3 zavřená, a to kvůli odklízení následku nehody, stále to tak bohužel je, a přihlásí se nám i naše posluchačka, agentka, řidička Petra, bude hlásit problémy v Praze.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následků nehody je pořád uzavřená D3 mezi exity 95 a 84 ve směru od Českých Budějovic na Prahu. Na objížďce přes Planou, tak tady je cirka 2-kilometrová kolona. Krokem to jede také na D1 mezi Rousínovem a Holubicemi na trase Vyškov Brno. Řidička Petra, ta nám hlásí potíže v Praze ve Wilsonově ulici. Děkujeme, že vysíláte s námi. Petro, povídá, co se tam děje?
2: Pražská magistrála směr Holešovice absolutně stojí, protože na Štvanickém mostě je zúžení do jednoho pruhu těsně před odbočkou na Holešovice. Je to dneska nové a v tuto chvíli 6 hodin večer oba pruhy stojí už od muzea. Tak pevné nervy.
1: Ano, je to tak, držte se, ať to zvládnete a nestane se něco dalšího. Tu kolonu jednou vystát musíme, to je jasná věc. A dopravní servis skončíme optimisticky. Kolony na tahu Praha-Brno mezi Všechromy a Mirošovicemi tak se konečně rozjíždějí. Hlaste se nám, jak to jede u vás, přes vás a jestli máte nějaké další starosti, všechno sem, ať si pomůžeme navzájem. Sledujeme celou republiku díky vám a to žluté mobilní aplikaci, přes tu nám namlouvejte svůj vzkaz. Nebo 605 222 007, to je varianta číslo 2, když byste byli někde v nějakém dělíčku a nešel vám tam internet.

0: Takhle zní pondělní večer na rádiu Impuls a velmi dobře poslouchejte. To jste určitě poznali. Zítřek bude na Impulzu patřit Karlu Gottovi. Mistr by totiž oslavil 87. narozeniny. A my si po celý den budeme připomínat jeho největší hity a připravili jsme si i něco pro vás. Ve vysílání i na našich sociálních sítích budeme soutěžit. A bude to kniha Má cesta za štěstím, autobiografie Karla Gotta. Vyhrajte si ji už zítra, právě celý zítřek. Laďte Radio Impuls, připomeneme si mistra. A hrozně rádi.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Představte si, paní Kučerová, můj manžel včera na úřadu schodil celou počítačovou síť. Neblázněte, on je hacker? Ne, on je debil.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až mí.

0: z 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dnešní předposlední Impulzovic krabička za pár chvil. Katapulti, kapela od nás z Plzně. Někdy příště. Žijeme českou muzikou a taky cestováním.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Dneska jsme za vámi vyjeli rozdávat odměny. Petr Berka dneska všechno měl ve svých rukách a to štěstí už jste museli mít vy. Jak to dopadlo právě dneska na Teplicku, nám řekne Petr. Petře, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj Vláďo a dobrý večer vám všem z Teplic Prosetic, kam jsem dneska zajížděl s projektem Jezdíme s úsměvem na čerpačku OMV ve směru na Cínovec a musím říct, že to byl fofr dneska. Těch lidí, kteří dneska za mnou přijeli, těch úsměvů, no to byla hotová podívaná, kterou jsem dlouho neviděl. Ale nejrychleji po mé výzvě v rádiu dorazil natankovat posluchač Pepa a to ještě netušil, že za palivo teď nezaplatí celý rok vůbec nic. Ano, vytáhl si odměnu tankování na rok zdarma, ale co vám budu povídat, pojďte si to s námi teď poslechnout, jak to dneska v Teplicích probíhalo.
3: Slyšel jsem to právě a jsem tady zrovna, takže...
2: Výborně, takže jste tady první, přijel jste s úsměvem, to se cení, teďko záleží na vás, co si vytáhnete za odměnu. Takže prosím, tady je pytel plný odměn a jenom na vás, kterou odměnu si to vytáhnete.
3: Nervozita.
2: Nervozita říkáte, jo? Tak nekoukat se a vytáhněte a řekněte nám na telefon, co to bude. Ne.
3: No a...
2: Co to je?
3: Tankování a rok zdarma.
2: Velká gratulace! Velká gratulace!
3: Já se děkuju moc.
2: Gratulace.
3: No, ježišmarja, podat ruku. No. Ale pane bože, já jsem nikdy nevyhrál nic.
2: Ještě jednou velká gratulace Pepíkovi do Teplic, užívat si plné nádrže po celý rok a přitom nezaplatit ani korunu můžete i vy třeba hned zítra, protože projekt Jezdíme s úsměvem zase bude vyrážet na nějakou čerpačku OMV. Na jakou? Tak malé nápovědy budou na Impulzu tmání vlastně už v dopoledním čase. Určitě tady poslouchejte Impuls, vyplatí se to.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

Skupina Katapult nám zpříjemnila večer. Za chviličku Helena Zeťová, i když bude zpívat anglicky, přesto žijeme českou muzikou, a stále je zavřená D3 směrem od Českých Budějovic na Prahu. Podrobnosti tady budou za 2 minuty. Impuls.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte v naší žluté rodině, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšer připojen.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Připomínám uzavřenou D3 od Českých Budějovic na Benešov a Prahu mezi kilometry 95 a 84. Na náhradní trase počítejte s 2-kilometrovou kolonou před Planou nad Lužnicí. Pár minut zdržení hlásí řidiči z pražského okruhu od D1 k letišti u Barrandova. Na D1 místy pojedete pomalu z Prahy do Brna mezi 14. a 22. kilometrem. Navíc na 17. kilometru částečně překáží nehoda 2 dodávek. Kvůli zúžení vázne doprava na dálnici D1 z Vyškova na Brno mezi Rousínovem a exitem 210 a také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 momentálně od 3. kilometru. A na cestě ze Svitav na Brno za Černou horou bourala 2 osobní auta, zdržíte se tam ale nárazově. Z Globalistán, z Kuba.
1: Připojte se do naší žluté rodiny přes aplikaci Rádia Impuls. Vysílejte s námi Helena Zeťová právě teď, její muzika a taky Jana Kiršner hned v závěs.

0: Za minutu bude 7, dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. Sledujeme úterní počasí ráno a dopoledne, může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost, postupně se pak můžou objevit sem tam nějaké přehánky, teploty budou okolo 30 stupňů. Honza Varga přinese za okamžik nejnovější zprávy.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí. To znamená riziko velmi silných bouřek.
6: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
5: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě, ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Extrémní horko odpoledne v Praze zkomplikovalo městskou dopravu a po 17. hodině zcela zastavilo provoz tramvají ve směru z Florence na Palmovku. Vysoké teploty, které v centru metropole šplhaly nad 30 stupňů Celsia, totiž poškodily gumové těsnění u kolejnice. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové zatím není jasné, jak dlouho oprava potrvá. Dotčené linky 3, 24, 8 a 12 proto musí jezdit odklonem přes Holešovice nebo Žižkov a cestujícím se v uzavřeném úseku doporučuje využít souběžnou linku metra B. Podobné incidenty s vyboulenými nebo poškozenými kolejemi kvůli vlnám veder řešili pražští dopravci v letních měsících už několikrát v minulosti. Český velvyslanec v Litvě a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Aleš Opata utrpěl během své dovolené v Norsku zranění. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že 61-letý diplomat je po incidentu ve stabilizovaném stavu a rezort s ním zůstává v neustálém kontaktu. Bližší okolnosti nehody, vážnost zranění ani předpokládaný termín návratu do úřadu, ale ministerstvo prozatím neupřesnilo. Karlovarské zahradníky čeká náročný úkol. Po mezinárodním filmovém festivalu musí oživit zeleň v lázeňském centru.
7: Zabrat dostali především trávníky, ať už byly spontánní chillzónou nebo poskytovali zázemí festivalovému programu, nejlepší kondici teď nejsou. Zahradníci proto začínají s poměrně dlouhou ozdravnou kůrou. Trávníky čeká intenzivní zalévání, hnojení a hlavně kypření udusaných částí. Jestli záchrana zeleně nejen kolem hotelu Termál vyšla, bude jasné na přelomu srpna a září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Tenisová hvězda je zpátky. Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková se odpoledne vrátila do Prahy, kam přiletěla přímým spojem z Londýna. 20-letá tenistka, která v sobotu vybojovala svůj premiérový grandslamový titul v historickém českém finále proti Karolíně Muchové, zamířila z letiště rovnou do areálu na Štvanici. Tam od 17:45 odpovídala na dotazy novinářů na tiskové konferenci. Nosková si vedle slavné trofeje z All England Clubu odváží také prémii 3,6 milionů liber, tedy přes 102 milionů korun. A v novém vydání světového žebříčku WTA poprvé v kariéře vyletěla na 7. místo. Ze zpráv je to vše, dál je s vámi Vláďa Jaroš.
0: A pokračují české prázdniny tady u nás na Rádiu Impuls. Míříme v této hodině do východočeských Hořic. Ano, dáte si se mnou hořické trubičky, poslali jsme tam našeho reportéra.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
8: Rádio. Vzal si dva líky.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 7 hodin je zavřená D3 směrem od Českých Budějovic na Prahu, a to mezi výjezdy 95 a 84 v úseku Soběslav-Planá. Na 91. kilometru D3 totiž likvidují hasiči následky dopolední bouračky kamionu. Jezdí se přes Soběslav a Planou na tahu České Budějovice Praha. Další nehodu to potom sledujeme na trase Pelhřimov-Tábor na silnici 19 u Leskovic. Na místě pracují záchranáři a hasiči, tak rozhodně dávejte pozor. Kdyby cokoliv, hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu, za chviličku další letní hit. To bude Tehdy ještě 40 holek, holky s měkkým i Letní ráno. To bude opravdu parádní letní hit. A teď písnička, kdy většinou spadne ta sklenička, teď se to stane zase. I'm sitting

0: Naše hra Halo, tady Impulzovi dneska ráno nebyla úspěšná, respektive vám se nepovedlo vůbec zvednout telefon. My bychom jinak připraveni byli, tak to zkusme zase společně zítra ráno u Impulzových mezi 5. a 9. Budeme telefonovat někomu, kdo se přihlásil, tak to udělejte klidně každých 5 minut, ať zvýšíte svoji šanci. www.impuls.cz a do telefonu Halo, tady Impulzovi.
1: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: nádherný večer ve společnosti Rádia Impuls, to, co nám nenahradí žádné moře.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Jsou české prázdniny, které prožíváme u nás na Impulzu v plném proudu. Míříme teď do východočeských Hořic, které dali světu ikonické hořické trubičky. Vyrábí je například rodina Petráčkovic.
2: Tady je 7 firem a 6 firem je vlastně rodinný stejně jako my. Jsou to firmy, které navazují většinou na rodiče, který tu firmu založili.
3: Říká pokračovatelka rodu Petráčkových Romana Nová. S ostatními rodinnými firmami se prý pravidelně scházejí a pomáhají si. Konec konců výrobní postup se moc lišit nebude. Nastartuje robot s otáčející se paletou desítek pečících ploch, které na jedné straně naberou syrové těsto a na druhé už pouští na kupu křupavé oplatky. Ty se pak nechají zvlhnout a jdou pod ruce třeba paní Monice, která je za pomocí kovového válečku a horké podložky smotá. Když vidíte celé dny takhle trubičky, dáte si je i někdy sama k jídlu?
4: Bohužel.
3: Když nějaká praskne, rozbije se, tak přikousnete si někdy při práci?
4: Jo, určitě.
3: Jak říká paní Nová, část trubiček je tímhle krokem kompletně hotová.
2: Každý, když si představí trubičku, tak opravdu 80% lidí si myslí, že ta původní hořická trubička je ta plněná, což není. Původní hořická trubička je ta dutá z kořicova.
3: Ani plněné tu ale neopomíjejí. Hydraulickou plničku za pomocí pedálu obsluhuje paní Hana.
5: Při šlapu mě to dá dávku, takže si takhle mám v ruce 8 trubiček a šlapu. Přehazuju jenom takhle trubičky a při každém šlápnutí dvě se naplnějí.
3: Už víme, že originální hořická trubička je dutá. Já mám stejně radši tu plněnou a proto jsem se aspoň doptal, jak nejlépe jí jíst. Tušil jsem, že je ještě teplou. Paní Nová z rodiny trubičkářů mě ale vyvedla z omylu, protože nejlepší je prý trochu vychlazená z lednice. Z Hořic Tomáš Zdemánek, Radio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký pondělní večer, jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kubu Tilšera vítáme.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer.
1: Ahoj.
2: Po dopolední nehodě kamionu zůstává neprůjezdná cesta od Českých Budějovic na Prahu po dálnici D3 mezi exity 95 a 84. Na místě probíhají odklízecí práce. Jezdí se přes Planou nad Lužnicí, kde se nárazově tvoří kolony. Dvě osobní auta bourala na cestě od Tábora na Pelhřimov u Leskovic. Připravte se na problémy v obou směrech. Doprava vázne na křižovatce D1 a bratislavské D2 u Brna kvůli dopravnímu omezení. Před Starým Hrozenkovem od Uherského Brodu blokuje jeden pruh, nehoda dvou osobních vozidel. A mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Komorovic čekejte v obou směrech nárazově kolony, probíhají tam opravy. Z Globásy stán z Kuba.
1: Přidejte se k nám, jakmile budou nějaké komplikace nebo dobré zprávy, přes žlutou mobilní aplikaci vysílejte s námi a za chvíli vám na tu vaší cestu, aby jsme vám popřali šťastnou cestu, šťastný dolet, bude zpívat Miroslav Žbirka nebo zpěvačka LP, prakticky Češka, velká milovnice Česka, nejen Česka.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.

0: Mám jasno, v příštím životě chci být Enrique Iglesias. Spousty důvodů, posloucháte Radio Impuls. Dobrý večer, za chviličku ale taky. Češi, ty se rozhodně nemají špatně, tak jenom česky a slovensky. To bude s muzikou až do rána. Poslouchejte dál Impuls a také počasí na zítra ještě. Shrneme, jak to bude vypadat ráno a dopoledne. Může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a sem tam nás při větší oblačnosti čekají přehánky nebo bouřky. K večeru potom by mohly být ojedinělé i velmi silné, tak opatrně, nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, Jihmoravy bude mít 32.
1: Zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
2: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v raním tématu.
1: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
2: Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku. Hello? Na cestu.
3: Kam jedete?
4: Do Chorvatska.
2: Ne, ne.
1: Nebo potřebují slyšet výherní heslo.
5: Haló, tady Impulzovi.
1: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
6: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
1: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Pěkný poslech. V Alpách zemřel mladý Čech. V rakouském horském areálu Poštalm nedaleko Salzburku dnes tragicky zahynul 23-letý český turista. Mladý Čech se zřítil do hluboké rokle hned na samém začátku lezecké trasy. Přivolaní záchranáři horské služby mu už bohužel nedokázali pomoci a na místě konstatovali smrt. Tělo oběti se podařilo z nepřístupného terénu vyzvednout za asistence salzburské policie, která teď celý incident podrobně prověřuje. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
9: Dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 notek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolevají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
8: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Přerov se pouští do modernizace autobusových zastávek. Práce začnou tento týden ve středu a hotové by měly být do poloviny listopadu. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, cestující se mohou těšit na moderní informační systém s panely, zobrazujícími aktuální údaje o spojích.
10: Je to investice za více než 9 milionů korun, která se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a jeho místních částech. Stávající zastávkové označníky se tak stanou minulostí. Nahradí je inteligentní LED grafické panely. Práce budou postupovat po etapách a většinou si vyžádají jen drobné posuny nástupních míst v bezprostřední blízkosti současných zastávek. Výraznější změna čeká cestující jen v případě zastávky Hřbitov. Jako první se začnou modernizovat zastávky Předmostí škola. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
8: Maďarský parlament schválil zásadní změnu ústavy. Ta má z veřejných funkcí odstranit lidi spojené s bývalým premiérem a ukončit mandát současného prezidenta. Nový ministerský předseda Péter Maďar dal hlavě státu 5 dní na podpis s tím, že jinak spustí proces jeho odvolání. Balíček reforem navíc omezuje působení poslanců na maximálně 12 let, což okamžitě odřízne řadu opozičních politiků od příštích voleb a posílá do důchodu starší ústavní soudce. Zatímco vládní většina hovoří o očistě země od korupce, mezinárodní organizace a opozice varují, že nová moc k ovládnutí institucí zneužívá stejně autokratické metody jako její předchůdci. Ruští stolní tenisté a moderní pětibojaři se vracejí do hry. Po letech sankcí opět mohou do mezinárodních soutěží pod svou národní vlajkou a se státní hymnou. Světové federace obou sportů tak rozhodly v návaznosti na krok Mezinárodního olympijského výboru, podle kterého by sportovci neměli pykat za činy svých vlád. Stolní tenisté nastoupí se státními symboly od konce července, pětibojaři pak poprvé na srpnovém mistrovství Evropy v Istanbulu. Poslední slovo při účasti na turnajích ale budou mít i nadále hostitelské země, které mohou Rusům odmítnout udělení víz. Tolik zprávy na Impulzu, hezký večer.
7: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
3: Rádio. Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: spojujeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Vedlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

boří pro víru člověka za lidskou duši. Krčí se svědomí na srdce boží.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Linda Nosková je zpátky doma. Novopečená wimbledonská šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cenou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději ji opatrovala na palubě letadla. 21-letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečtených gratulací čeká role družičky na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřhře. Vztahy mezi Hradem a vládou totálně zamrzly. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení koordinačních schůzek k zahraniční politice s tím, že na ně nemá čas a nebude mu dělat kampaň. Napětí vygradovalo po nedávném summitu NATO v Turecku, kam musel prezidenta pustit až ústavní soud předběžným opatřením a Babiš jeho tamní vystoupení označil za trapnou ostudu. Hrad i předseda senátu Miloš Vystrčil varují, že tento rozkol Česko v zahraničí zásadně oslabuje. Soud pravomocně schválil dvouleté podmínky pro dva bývalé příslušníky STB, Karla Jonáše a Jaromíra Miltnera. Ti v letech 1978 až 84 systematicky perzekovali herce Tomáše Tepfra. STBáci ho kvůli jeho protirežimním názorům a židovskému původu donutili odejít z angažmá v Ústí nad Labem, sledovali ho v soukromí a ničili mu profesní život. Obžalovaní důchodci vinu přiznali a se státním zástupcem uzavřeli dohodu o trestu. Soudce i žalobce zdůraznili, že rozsudek je důležitý hlavně jako morální odsouzení zločinů komunistického režimu. Samotný Tepfr u soudu nebyl a už dříve poznamenal, že po tolika letech a s bývalými agenty STB v politice pro něj proces není žádnou satisfakcí. Liberecký kraj opraví silnici, kterou poškodil soukromý stavebník. Do rekonstrukce sesuté cesty v Benešově u Semil dá 25 milionů korun. Náměstek hejtmana Daniel David řekl, že by práce měly začít co nejdříve.
4: To, co se stalo na jaře Benešov u Semil, kde se sesul svah, se povedlo poměrně rychle vyprojektovat, vysoutěžit a už by měla začít oprava tohoto sesuvu. Dojde jak sanaci toho svahu, tak ke zlepšení odtokových poměrů.
3: Nejdražší na opravách krajské silnice v Benešově u Semil bude stavba opěrné zdi. Stavaři musí použít piloty a kotvy, aby nestabilní svah zpevnili. Kraj si teď nechává zpracovat posudek, jak moc sesuv půdy zavinil soukromý stavebník. Na základě jeho výsledků chce hejtmanství případně vymáhat náhradu škody. Slovenští farmáři hlásí milionové ztráty. Co nezničilo sucho a oheň, to těsně před sklizní dorazily bouře. Zemědělci u našich sousedů zažívají jednu z nejnáročnějších sezón posledních let.
5: Farmáři už nahlasují škody poisťovňám a šplhají sa k desiatkám miliónov eur. Celkový rozsah sa bude ešte zvyšovať, keďže po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. Išlo o silné búrky sprevádzané krupobytím a výchricami. Táto reťaz udalostí spôsobila kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Zítra bude zprvu skoro jasno, pak se ale spíše zatáhne a čekáme přehánky a také bouřky místy velmi silné. Večer by měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi,

0: hodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Česko čeká teplotně nadprůměrný týden, plný extrémů. Tropická horka vystřídají velmi silné bouřky. Už zítra zasáhnou celé území prudké lijáky s kroupami a vichřicí o rychlosti až 90 km v hodině. Na Moravě a ve Slezsku bude bouřlivé počasí pokračovat i ve středu. Teploty v nížinách a na jižní Moravě sice dál porostou nad tropickou třicítku, kvůli suchu tam ale zároveň zůstává v platnosti varování před požáry. Podle meteorologů se počasí sklidní až v dalších týdnech, kdy se teploty vrátí k běžným letním 25. Třešňová sezóna se chýlí ke konci. V nížinách se o úrodu vedle lidí postarali i špačci. Červené plody teď dozrávají především ve vyšších nadmořských výškách.
3: Když se zobnete pár červených plodů přímo ze stromu, chce to nějakou dobu nepít. V našich žaludcích totiž může voda s třešněmi vytvořit časovanou bombu, která nás může pěkně prohnat. Ovocnář Vojtěch Ptáček Radio Impuls upozornil, že ještě horší je napít se mléka.
4: Třešně obsahují hodně určitých cukrů, které vám v žaludku dobře kvasí. Ve chvíli, kdy tam plníte vodu, tak podpoříte ještě víc to kvašení. A když se zapijete mlékem, které to kvašení podporuje dvojnásob, tak je to o to rychlejší.
3: Třešně snadno zaměníme s višněmi. Obojí je v pohodě jedlé. Kateřina Štrosová ze Svazu ochránců přírody ale doporučuje sladší třešně sníst hned a kyselejší višně dát do buchet. A nejen to.
5: Višně jsou kyselkavější. Lidé je víc využívají na zpracování. Likéry, kompoty i na sušení, že se dají použít místo rozinek.
3: A nejsou třešně jako třešně. Některé odrůdy mají zralé plody do žluta. Můžeme potkat ale i takové, které jsou černé jako uhel. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Vědci z brněnské Masarykovy univerzity vyvrátili dosavadní učebnicové představy o viru klíšťové encefalitidy. Pomocí kryoelektronové mikroskopie zjistili, že virus není dokonale symetrický, ale jeho proteinový obal má na povrchu slabá, zcela odhalená místa. Právě tyto nedokonalosti imunitnímu systému umožňují virus rozpoznat a zneškodnit. Průlomový objev publikoval prestižní časopis Science Advances, vysvětluje fungování protilátek a otevírá cestu k vývoji nových léků nebo vakcín. Podle výzkumníků navíc stejná pravidla pravděpodobně platí i pro další nebezpečné flaviviry, jako jsou Zika, dengue nebo žlutá zimnice. Zbraňová amnestie přinesla v plzeňském kraji i raritní kousky. Některé skončí v muzeu. Lidé odevzdali například více než 100 let starou americkou malorážku.
6: Kromě americké malorážky s unikátním systémem nabíjení přinesli v rámci půlroční zbraňové amnestie lidé na polici je také britský sabopal používaný při pražském povstání v květnu 1945 nebo německou dvouhlavňovou signální pistoli. V kraji odevzdali celkem 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Amnestie skončila 30. června a zahrnovala také 10 kusů munice, k níž musel být přivolaný pyrotechnik. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
2: České fotbalové kluby dál válí v letní přípravě a v zápasech si udrželi neporazitelnost. Olomouc porazila dubajské Al Ahly 2-0 díky dvěma gólům nové islandské posily Mikaelsona. Ještě suverénější jsou Teplice, které smetly Innsbruck 3-0 a ani ve čtvrtém zápase přípravy nedostali gól. Hradec Králové sice s rakouským Wolfsbergem jen remizoval 1-1, přesto ladí formu na ostrý start. Už příští čtvrtek totiž Východočechy čeká úvodní zápas předkola Evropské ligy v norském Tromse. Zítra bude zprvu slunečno, pak se ale během dne spíše zatáhne a čekáme přehánky a bouřky. Místy mohou být velmi silné. Večer by měly ustávat, naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Změny se blíží. Ministerstvo financí od příštího pondělí ruší cenovou regulaci pohonných hmot i prominutí spotřební daně u nafty. Podle analytiků to odstartuje prudké zdražování u čerpacích stanic. Ministryně Alena Schillerová potvrdila, že mimořádná tržní situace vyvolaná konfliktem na Blízkém východě pominula a regulaci už nelze dál prodlužovat. Zatímco benzín kvůli rostoucím maržím rafinérií a dražší ropě podraží o desítky haléřů, u nafty se očekává skok až o 3 korun na litr kvůli návratu původní sazby spotřební daně. Analytici odhadují, že se průměrné ceny obou paliv, které dosud držely pod hranicí 37 korun u nafty a necelých 40 korun u benzínu, mohou do konce měsíce dostat nad 40 korun za litr. Českem se proženou bouřky. Meteorologové vydali na zítřek výstrahu pro celou republiku. Varování začne platit v 11 dopoledne a potrvá až do večera. Meteorolog Pavel Borovička dodává, že výstraha má vysoký stupeň nebezpečí, to znamená riziko velmi silných bouřek.
2: Doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
1: Do východní poloviny Česka se můžou silné bouřky vrátit znovu ve středu. Hlavně na jižní Moravě ale dál zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Uleví to dozorcům a zjednoduší chod věznic. Do konce roku se v tuzemských nápravných zařízeních objeví přes 4000 přístrojů. Hovory už nebudou osobně hlídat strážní, ale umělá inteligence, která dokáže v 11 jazycích, včetně romštiny, rozpoznat riziková slova jako útěk, šikana nebo drogy. Díky tomu se vězňům prodlouží povolený čas na volání z 20 minut až na hodinu denně. Celá modernizace za více než 400 milionů korun. Přitom daňové poplatníky nebude stát ani korunu. Náklady hradí soukromá firma a samotné hovory si zaplatí vězni sami. Novým pražským lídrem hnutí ANO se stane zřejmě místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. V čele kandidátky nahradí Ondřeje Prokopa, který v červnu rezignoval na všechny politické funkce, a to kvůli aféře s nepřiznanými byty. Hušbauer, který po Prokopovi už dříve převzal vedení zastupitelského klubu i kontrolního výboru na magistrátu, má podporu vedení strany, včetně Andreje Babiše. Podle poslance Patrika Nachera dává tato volba absolutní logiku, protože Hušbauer je pracovitý člověk se zkušenostmi z vedení největší pražské městské části. Jeho nominaci sice ještě musí formálně schválit celostátní výbor, v rámci pražské organizace už ale panuje jednoznačná shoda. Karlovarské zahradníky čeká náročný úkol. Po mezinárodním filmovém festivalu musí oživit zeleň v lázeňském centru.
3: Zabrat dostali především trávníky, ať už byly spontánní chillzónou nebo poskytovali zázemí festivalovému programu, nejlepší kondici teď nejsou. Zahradníci proto začínají s poměrně dlouhou ozdravnou kůrou. Trávníky čeká intenzivní zalévání, hnojení a hlavně kypření udusaných částí. Jestli záchrana zeleně nejen kolem hotelu Termál vyšla, bude jasné na přelomu srpna a září. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Čekáme ráno a dopoledne zejména na východě ještě skoro jasno, jinak ale bude zítra převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, jak už jsme říkali, mohou být i velmi silné. Večer ale budou srážky částečně ubývat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radost ze života.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
1: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v ranním tématu.
0: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
1: K Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku na cestu.
2: Kam jedete?
3: Do Chorvatska.
1: Ne, ne.
0: Nebo potřebují slyšet výherní heslo. Haló, tady Impulzovi. Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
4: Dobrý den.
1: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
0: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Lindu Noskovou máme po úspěšném Wimbledonu zpátky doma. Novopečená šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cennou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději ji opatrovala na palubě letadla. 21-letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečtených gratulací jí čeká role druží na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřeře. Filip Turek měl dopravní nehodu. V centru Prahy se včera popoledni srazil s převozovým vozem nemocnice na Homolce, který spěchal s krevními destičkami pro urgentního pacienta. Nehoda na křižovatce ulic Ječná a Sokolská, při níž sanitní vůz jedoucí na majáky skončil na střeše, na hodinu zcela paralyzovala tramvajovou dopravu v okolí IP Pavlova. Zhruba 60-letý řidič převáženého biologického materiálu utrpěl středně těžké zranění hlavy a převezli ho do traumacentra. Turek vyvázel bez zranění a měl negativní dechovou zkoušku. Řekl, že křižovatkou projížděl na zelenou a jedoucímu vozu na červenou už se nedokázal vyhnout. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně se protahuje. Zásah v někdejším baťovském továrním areálu potrvá zřejmě ještě několik dní. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy se ale už otevřelo několik ulic, které byly kvůli rozsáhlému požáru v minulých dnech nepřístupné. Mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková říká, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota.
7: Dochází k uhašovacím pracem, takže je na místě 6 jednotek, které prolévají vodou vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
6: Výšková budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet ve čtvrtek ráno. Na dvou místech se kvůli požáru zřítila. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V Čelákovicích u Prahy včera od rána hořela velká skladovací hala s elektrokoloběžkami společnosti EcoWheel. Žár byl tak silný, že se celý objekt o rozměrech 100 na 50 metrů úplně zbortil a hasiči museli vyhlásit třetí stupeň.

na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.

0: zpěvák Karel Gott by v úterý oslavil narozeniny.
1: Na Zlatý hlas z Prahy budeme vzpomínat v ranním tématu.
0: Nezapomeňte si hlídat i telefony.
1: Impulzovi můžou volat, protože vám chtějí zahrát písničku Na cestu.
2: Kam jedete?
3: Do Chorvatska.
1: Ne.
0: Nebo potřebují slyšet výherní heslo.
4: Haló, tady Impulzovi.
5: Dobrý
0: den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
5: Dobrý den.
1: Dobré ráno. Letní kolo oblíbené hry nabízí až 20 000 korun denně.
0: Zahrajte si s Klárou a Honzou. Startujeme v 5.
6: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Lindu Noskovou máme po úspěšném Wimbledonu zpátky doma. Novopečená šampionka přiznala, že kvůli velké zelené krabici s vítězným talířem vzbudila na letišti v Londýně pořádný poprask a musela s ním na důkladnou kontrolu. Cennou trofej, kterou plánuje vystavit doma vedle poháru z juniorského Roland Garros, odmítla dát do podpalubí a raději ji opatrovala na palubě letadla. 21letá rodačka z Valašska má před sebou nabitý program. Vedle omluvy za stovky nepřečtených gratulací jí čeká role druží. Na svatbě kamarádky, plánovaná schůzka s prezidentem Petrem Pavlem a následný zasloužený odpočinek. Na kurty se chce vrátit bez hvězdných manýrů a věří, že s poraženou finalistkou Karolínou Muchovou brzy bez problémů naváže na společné tréninky i zápasy ve čtyřeře. Filip Turek měl dopravní nehodu. V centru Prahy se včera popolední srazil s převozovým vozem nemocnice na Homolce, který spěchal s krevními destičkami pro urgentního pacienta. Nehoda na křižovatce ulice